0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 26. května nás čeká otevírání řek s Mílou Pražákem za živého doprovodu skupiny XTET.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svýho.

0: Deníku. Bude za 5 minut 7.
1: No a co?
0: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
1: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
1: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
0: Ano, totiž ne.
1: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
0: Ale to on právě chce.
1: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksich, to...
0: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
1: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
0: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
1: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
0: V tangu.
1: No
0: v tangu,
1: tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
0: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
1: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
0: Ano.
1: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
1: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
0: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
1: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
1: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
0: Je. No, schválně, proč? Co myslíš?
1: Aby nás otravoval.
0: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco červánky nových dnů?
1: To je nějaká básnička nebo co?
0: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
1: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
0: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
1: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
0: No, i mě. Mě taky.
1: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
0: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
1: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
2: Dobrý den.
1: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
2: No a
3: Jaký na to máte názor?
1: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
3: Někdo začíná nový život třeba v 50.
1: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
3: Tandem? Jaký tandem?
0: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
3: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
1: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedně otravovat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Dovolíte, abych si přiset?
1: Prosím, samozřejmě, děkujeme. Samozřejmě. Průkopník.
0: Co prosím, co říkáte?
1: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
0: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
1: Ne, já tady luším křížovku.
0: Aha, takhle, jo, rozumím.
1: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Jo, takhle, aha, no.
1: Průkop, neradši to náhodou vědět.
0: Průkopník?
1: Průkopník.
0: No tak to je jaksi...
1: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
0: Ne, myslím, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
1: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
0: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
1: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
1: Ano,
0: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
0: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To právě tady nestojí.
0: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No, právě.
0: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte? Josef.
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
0: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
0: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
1: No tak fajn, toto budeme mít hned.
0: Ano,
1: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
0: Třeba, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
0: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
0: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
1: Jo, vy už to víte?
0: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
0: Pár, ano, anebo ještě míň,
1: co no, právě.
0: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
0: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
0: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu. Savno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
0: No, víte.
1: Teď ještě vědět o tom jaký.
0: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
1: Ano, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
0: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
0: A, samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italsky?
0: Italsky? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano.
1: A výběrčí činže italsky náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italsky?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italsky, myslím, jakože
1: italsky je psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Víte, já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
0: Ano, člověk z toho úplně vypadne, či, právě, či, to je, ano. Úplně.
1: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběr či čin, že?
0: Ano, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
1: No jo, no, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte?
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
1: Činžáno?
0: Činžáno?
1: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
0: A jo, činzáno už činzáno, vím, činzáno. Činzáno,
1: to by musela ano, bezpečně.
0: Ano.
1: A je to tavenej sejra.
0: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Ano. Takový flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, že jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No takže bychom ho nechali stranou, výběrčího, ono se to vystříbří nějak a vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovního.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Čímhle na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra, safra.
0: To je?
1: Safra. Přebej vám jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají zase špatně natištěný. To je
1: těžký. To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký. Tohle.
1: To je těžký.
0: No jo, tak co bysme...
1: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
0: Třeba, vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka,
1: písmeno C. Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to chci, ho znám všechny.
1: Jo.
0: No,
1: no.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to...
1: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců na tři písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli.
1: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
0: No vole, jo.
1: Aby jsme takhle mohli dumat celý rok?
0: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
1: Tak co s tím?
0: No já nevím.
1: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se jo, budete zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka tohle, jo?
1: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažnej. Papoušek,
1: no. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
0: Bez eku papouš?
1: No, pepouš.
0: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
0: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
0: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no, víte? No. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
1: A víte, že má?
0: Jo?
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

směrem na Bagdád. Vyzbrojeni v každé ruce aktivátor v spouště, oddělení od přítelkyň nejbližších. Vítá je otevřená náruč syrské pouště.

už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá

a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí

horách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží,

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

Rok 78 mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, tak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

na svých cestách. Jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce, v té fabrice, už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka, zal, asi založen, jsem rozluštil, zal 1844, zrání 367 z... Původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasný. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát. Představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkovi říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná a podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomáč, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say that with the time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až tý první řadě, až takhle k tý dámy. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu. Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Už dnes po 18. hodině na Country Rádiu.

byl jí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až u...

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za

spadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slonce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!

0: Skáčo, nebojte se, to jsem já, Čochán. Vodník ze Zlatý stoky, okres Těboj.
1: Máte dobro, to je to možné. Vy jste Čochán.
0: How do you do?
1: A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je to, já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam nějak měla taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte, jak se ta voda točila?
1: Mm-hmm.
0: Se tam chodívala jako malá holčička, se tam chodívala, zrzavá, pihovatá. Jednou se tam byla, pamatujete, pršelo, jak byly ty lopuchy, se tam klouzla a vlítla jste do vody a bylo vás tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Jste mě stála na hlavě. A později, když už jste mutovala, tak se tam chodívala s tím zemlejné, jak se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karfio.
1: To byl Mládek.
0: No jo.
1: Ale já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. On mě házel jížku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád jížku. Taky ráda jížku?
1: Moc ne.
0: Já rád jížku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Víte, jak se ta voda točila. Já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Tu sázela nějaká, ona, to byla hezká ženská, co jí sázela. Pane, tak když šla, to něco šlo. Ta si to nesla, co k ní patřilo, jemine. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba košík nebo břemeno nebo cihlu.
1: A proč?
0: Ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak děti mysleli, že jde hruška širým polem a stavili se do fronty a mysleli, že bude příděl ovoce. A když stála po kolena ve vodě a něco měla na hlavě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semle dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad naproti, oni vymřeli po přeslici vymřený. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině, on bojoval u křesťáku nebo tak a přišel. To víte, vítali ho, kde jsi byl na piste, tu máš, vem si buchtu, chytli koutek, on to nevěděl, fousy měl. No a chytli přeslici a, no a vymřeli po přeslici, až se z hradu kouzilo, jak vymírali. Jeden jediný vymřel po meči, náhodou, on měl tasíno, zdvíhal se pro bajgla a pro boce. Ale ten, kde se ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodil. Ale on byl blbej. On si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten nám měl brnění takový, když on byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: Ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plavali v brnění. To jste tak málo zatáhla, to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo. Než ho z toho vyvlíknete, on se dovolá, to není ono. A nebo se to musí rychle prokousnout a ono to tak foukne do hub. Já to nerad dělám. Mýmu kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teď píská. Jo. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece za vašich dob, to už musíte pamatovat, chodila ta Střeboň, jak se jmenovala, na náměstí.
1: Která?
0: Jak bydlela na náměstí, jak ten se odstěhoval tam. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že má s tím očraňků.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě. Vy si znáte nákladní lokomotiva Škoda, model TV2.
1: To neznám.
0: Krátkej kotel, vysoký tendr. Tady měla zlatý zub, všemu se smála, všemu, jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte.
0: No.
1: A s kým tam chodila?
0: S tím ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky, říkali mu Belzebu.
1: Jak nosil ty vysoký lesklý boty,
0: no,
1: vidíte?
0: No.
1: To byly pěkný holínky, pamatujete se na ně?
0: Pamatujete se na ně, ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: On v nich jednou plaval štafetu, já mu je chtěl stáhnout a oni byli fesno, tak šel sebou. A já ho nemohl zout ani pod vodu, já musel nechat vyhnít toho člověka. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě.
1: Ano, toho krátkozrakýho.
0: Ano, on špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
0: Kolikrát ke kilu svíčkový, on dal přívažek 3 mušketýry, jen to fiklo. No. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin, nadspal je dobu, že tu lidi to sežrali a 2 roky nechtěli nic dělat.
1: On s tím měl velký potíže.
0: Veliký, on si pak koupil cvikr, ale krásný. Sajs mu ho dělal jako melouch. Krásný, položil mu ksicht na papír, obkreslil na míru, krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik.
0: On šel v tom cvikru po Budějovicích a díval se směrem na Rakousko. A bylo jasno. Tak ho zdravili lidi až stal z buruku. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
0: Máte dobrou paměť.
1: A jak pak to bylo?
0: Než blunklo to. No on přeci, on byl tlustej ten řezník. Pamatujete si, on byl lakomej, on přeci ty klišky a to kosti a ten lůj, to on nic nevyhodil, on všecko sněl. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso vyselo, měl díry v jazyku. A no, on byl tlustý a on si koupil, on se dal ke skautům a koupil si ten kroj, takový skautský, ty krátký kalhotky a ten opasek měl přes to břicho ohromný s tou přeskou, jak mají skauti napsáno, buď připraven. No a koupil si kánoje a pádloval. A já jsem zrovna něco dělal, na dně jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím. A najednou vidím nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No a nemá to inzerovat, když to není pravda. Já to nevěděl.
1: Ale chudá. Víte, že ho nemohli dlouho najít.
0: Já vím, 3 dny.
1: No.
0: Já mu seděl na ksichtu tenkrát. On měl ohromnej dech, víte, jak on porážel telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou kejch nějak vycnil rýmu a padnul z věrolékař. To byla šlamastika, teď věrolékař byl vlastně poražený na černo a on na to neměl bumáčku. A no pak to nějak spatlali, že jako on řekl, že měl červinku, tak mu to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník. Krásný.
1: No pak to bylo.
0: No to bylo ten den, jak Hořelov třeba nějak chytil pivovar, pamatujete?
1: Máte pravdu, no, to byla ta veliká katastrofa v Třeboni, vidíte?
0: A od pivovaru chytla sákristy a od sákristy je Sáložná a pak to skočilo na hotelu Bílýho koníčka a hotel je Havlíček vyběh ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelilo ho.
1: No takovou katastrofu třeba nepamatuje.
0: To byla ohromná katastrofa. A mohla být větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až z Radotína.
1: A co jich přijelo? Jenže to nemohli uhasit.
0: Ale mohli, ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka, já jsem jimi zacpal. A víte, že to mě mohlo vcucnout? Oni měli tak mocnou příkačku, tedy a pumpu, tu zemské značky, že mě to mohlo vcucnout. Ale nevcuclo.

to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psát.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlavutí. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Vždyť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
1: Nezapomínej, když já jsem ten zíval.
0: A tak se nám vybaví první láska.

0: Stará zapomenutá dobrodružství.
1: Ale udělat banku, to není žádnej žer.
0: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. V jaderné elektrárně Dukovany mají radost z dalšího úspěchu. Sokolímu páru, který hnízdí na jednom z ventilačních komínů elektrárny, se v letošním roce podařilo úspěšně vyvést 4 zdravá mláďata sokola stěhovavého, tedy kriticky ohroženého druhu dravce. Za celou dobu projektu ochrany tohoto druhu se narodilo už 18 takzvaných dukovanských mláďat. Senior taxi v Novém Strašicí kvůli cenám pohonných hmot poprvé za 6 let zdražilo. Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 korun a do Prahy o 50 korun. Část za seniory platí město. Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty. V současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašicí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun. Klatovy jako druhé největší město Plzeňského kraje zavede od 1. července hromadnou dopravu zdarma. Město navíc plánuje podle místostarosty Pavla Stroleného budovat parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
2: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěkné dobré ráno i v neděli 24. května 2026. Jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, než že máte naladěné Country Radio, kde probíhá víkend na osadě. To znamená zase nic jiného, než že vždycky v první 4 písničky v hodině jsou osadní nebo trampské. Proto jste před chvilinkou slyšeli dohrát Béďu Šedivku a Jordán s jeho písní No a co? Hodinu otevřeli KTO a Bessie. Mimochodem to je písnička, kterou už posloucháme od roku 1967, kdy vyšla na singlu. No a budeme pokračovat další dvojkou, protože jsme si řekli, že ty písničky jsou 4. A pokračuje Červánek s kouskem, který se jmenuje Pojď kamaráde. To je píseň z roku 1970 z LPčka Trampská romance 2. No a potom bude novější kousek od skupiny Sekvoj, ten je z roku 2025 a ten se jmenuje Jezdili jsme ve dvojici. No tak si to ráno nebo víkend na osadě pěkně užijte. Příjemný poslech ze studia Country Rádia vám přeje Vítek.

jezdili jsme ve dvojici já a starý dobrý Jim. Co to bylo za stanici, kde jsem se dal

měl ve svojí šedý hlavě vše, co musí správně hobou znát. Všichni brzdaři nás znali, stále jsme

mluv jsem brečel, když jsem viděl Čimovu tvář bledou. Na kolích zůstal ležet na kolích, které měl tak rád. Pro mě život náhle skončil, zapomněl jsem, že jsem

Tak to byly na Country Radio Rangers a Vysočina. Představte si, že tu písničku napsal Milan Dufek, vyšla na LPčku Plavci 4 a je to z roku 1973. A než si pustíme Alabamu Born Country, tak se podíváme, protože opakování je matka moudrosti. A takhle po ránu v 8 hodin 17 minut možná trošku by se slušelo si procvičit mozkový závity. Jak to máme s Country Fontánou? Tak Country Fontána samozřejmě bude, to už je notoricky známá záležitost. Budou tři ty Country Fontány, první bude v Praze na Štvanici v sobotu 13.6. a bude od 11 do 22 hodin, čili si tam užijete 11 hodin skvělé nálady a skvělé muziky. Další Country Fontána bude v Brně. Brňáci tam mají vždycky komplikovaný, tam je to na dvakrát. Takže v Brně se sejdeme v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích v pátek 12.6. od 19 hodin. A potom se tam sejdeme v sobotu, tomže místě od 14 hodin. No a poslední Country Fontána proběhne v sobotu v Loděnici v Děhylově, což je u Ostravy nebo v Ostravě, a proběhne v sobotu tedy od 13 do 22 hodin. Pro Prahu mám jedno upozornění, měl tam vystupovat u nás v Praze tady na Štvanici Roman Horký, ale ze zdravotních důvodů nemůže, tak náhradou bude Míša Leicht, skupina COP. Tak jenom, abyste to věděli. Jinak vstupenky se kupují poměrně snadno v předprodejích v Praze na Ticketportálu. Dále můžete tady u nás na recepci Country Rádia. V Brně je to SMS Ticket nebo Beatpoint nebo Centrum služeb. A ještě potom Informační centrum Zámečnická taky. No a Ostrava je SMS Ticket. Všechny tyhle ty informace najdete na našich webových stránkách kdradio.cz. Tam si kliknete na fontánu a tam to všechno vidíte, kdo vystupuje, jaký jsou ceny a tak dále. Tak prosím vás, když pouštím Alabamu, honem šup k počítači a podívejte se na to. No a já vám přeju příjemný poslech a krásné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A po Green Hornech a jejich písni Přes pláně se podíváme na dopravu, začneme hromadnou dopravou v Praze. Tak tady máme kvůli rekonstrukci tramvajové trati výluku v úseku Chodkovy sady Brusnice, týká se to linky 22 a ta výluka bude probíhat do pátku 17. července, čili když pojedete 22 na Hrad, tak pozor, myslím na Pražský Hrad. Dále máme dlouhou výluku a to až do 7. července, v úseku Želivského Vinice, tady dochází k napojování nové tramvajové trati do Malešic a to se týká linek 15, 26 a je nová linka 37 a linka 16 taky, takže tam opatrně. Rovněž dochází k napojování nebo k elektrifikaci linky 131, čili z autobusu bude trolejbus a dneska do 18 hodin bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín. Týká se to linky 20 a 26, je tam náhradní autobusová doprava. A poslední problém, který máme z Prahy, do dnešní půlnoci je přerušen provoz tramvají v úseku Štrosmajerovo náměstí nábřeží Kapitána Jaroše, protože tam dochází k údržbě kolejí. Týká se to linek 6, 8, 26, 12 a 17. Na silnicích to vypadá dobře, akorát D1 je taková zamotaná, máme nehodu mezi kilometry 311,5, 311,6 ve směru na Ostravu, je tam nehoda osobáku a nákladňáku, ale je to průjezdné s opatrností. Další nehoda je na nájezdu exit 260 ve směru Ostrava, ten je to tam uzavřené, probíhá vyšetřování nehody, čili když tam budete chtít najet, tak nenajedete. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
6: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
7: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
8: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. každý kámen zblízka prohlížím.

ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

No a máme kolem 8:45, když nám dohrál Hank Williams Jr. Montana Cafe. Já nevím, jak vy, já jsem si vždycky tam, jako když jsem to slyšel, tak jsem slyšel Anténa Cafe, ale nevadí. Jinak je to z LPčka stejnojmenného Montana Cafe a to je z roku 1986, takže už taky trochu vousatější kousek. No a teď je čas se podívat do kalendáře. Tak dneska začneme tím, že máme Evropský den parků, který slaví hlavně ochránci přírody po celé Evropě, čím si připomínají důležitost národních parků. Zeleně chráněných krajinných oblastí. Samozřejmě se k ním každoročně přidávají i všichni milovníci přírody, tak jestli jste milovníci přírody, tak byste se měli dneska k tomu přidat. Myslivecký kalendář nám říká, že nám kvete jírovec maďal, no a ten občanský říká, že dnes má svátek Jana. A Jana, pozor, to je druhé nejčastější jméno u nás, protože Jan v České republice je přes 275 100. Tady píšou lidi, ale já věřím, že Jany jsou většinou ženy, nebo aspoň tak to bývávalo dřív zvykem. Jinak Jana je ženské křestní jméno, které má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Pochází z hebrejského Jochanan, které se překládá jako Bůh je milostivý. Hospodin je milostivý nebo milostivý dar Boha. Základem jména jsou hebrejská slova Jáve s významem Bůh a Chanan překládané jako smilovat se či milost. Tak tolik vysvětlení, z čeho vychází ženské jméno Jana, tak milé Jany, my vám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radost ze života a úsměv na tváři. Samozřejmě blahopřejeme i všem těm, kteří dneska slaví například narozeniny nebo cokoliv jiného. A jako dárek z Country Rádia posíláme písničku. No a když jsou ty Jany, tak nemůže to být nic jiného, než jenom pro ní jsem začal hrát. Tak všechno nejlepší a příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Devítka chtěla vyrazit na Grand Canyon, tak se podíváme, jaké na to dneska budou mít počasí. Dnešek by se dal popsat tak, že budou

0: Jihozápadní vítr, který večer znovu zeslábne. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer mírný vzestup, rozptylové podmínky dnes jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Sluníčko dneska vyšlo v 5.04 a zapadne ve 20.53.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Hokejové šampionáty tradičně plní české hospody. Letos to ale vypadá na stěhování do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí a doma si budují vlastní takzvané fanouškovské zóny. Tomu odpovídají také nákupy výbavy. Podle Heurejky vyskočil mezi týdenně zájem o televize téměř o 12%. A kdo chce ještě větší obraz, sahá po projektorech. Zájem o ně vzrostl o 12%. No a za císaři nás teď pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Kam se vracejí historické kočáry, bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy. Od císařů v Zákupech zdraví Luboš Dvořák.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich Siklek. Snad se chtěl modlit.

Pěkné, dobré ráno. Hodiny ve studiu ukazují 9 hodin, 9 minut právě teď. Máme neděli 24. května, svátek má Jana a vy máte naladěné Country Radio, kde už od včera probíhá víkend na osadě. To neznamená nic jiného, než že vždycky první písničky v hodině, ty první čtyři, jsou právě osadní nebo na osadní téma. Proto jste právě teď slyšeli, jak dohrál, dospíval Heniakem 240 svůj kousek Kemp a předtím Hoptrop Tři kříže. To je z CDčka Hoptrop na venkově z roku 1993. No a protože ty písničky mají být čtyři, tak máme ještě dvě. Teď budou Jeseteři, Udělej mi křížek maminko, to je takový delší kousek, trvá 4 3/4 minuty a tu čtyřku teďka uzavře v této hodině Hobos Revival Alva se svým posledním hostem. To je kousek z roku 2019. Tak jestli jste doma, tak se můžete zasnít, že jste na osadě, protože vám k tomu budeme takhle hrát. No a jestli jste na osadě, tak se na chvilku zastavte a poslouchejte. Příjemný poslech z Country Rádia vám přeje Vítek.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců.

Tak to byl Míša Leicht a jeho Pražce. No a teď se podíváme, protože máme 24. května, což je 144. den roku a do konce roku zbývá 211 dní, co zajímavého se událo v historii lidstva v tento den. Tak třeba v roce 1283 do Prahy přijel nový český král, 12-letý Václav II. V roce 1391 byla založena Betlémská kaple. V roce 1543 v Norimberku vyšla kniha 6 knih o obězích sfér nebeských od Mikuláše Koperníka, poukazující, že Země není středem vesmíru. Tak to bylo v roce 1543. V roce 1781 Josef II. Vydal podle vzoru pařížské nemocnice Hotel Dieu nová direktivní pravidla, která nařizovala zakládání všeobecných nemocnic, porodnic, nalezinců a chorobinců. V roce 1786 byla z větší části zbořena Betlémská kaple, takže v roce 1391 založena a v roce 1786 z větší části zbořena. V roce 1830 byla otevřena železnice Baltimore a Ohio mezi Baltimorem a Elliott City, což je Maryland, a je to jedna z prvních železničních tratí ve Spojených státech. V roce 1862 byl otevřen v Londýně Westminsterský most přes řeku Temži. A v roce 1883 po 14 letech práce byl otevřen k provozu v New Yorku Brooklynský most. O rok později, v roce 1884, při technicko-provozní zkoušce parní pouliční dráhy v Brně úřady rozhodly, že za parní lokomotivu lze připojit až 4 vlečné vozy a provoz pro veřejnost tak začal 31. května. V roce 1930 Amy Johnsonová přistála v Darwinu a stala se tak první ženou, která pilotovala sólový let z Velké Británie do Austrálie. A v roce 1938 bylo vytvořeno Národní centrum pro aplikovaný vědecký výzkum ve Francii. Tolik některé události vztahující se k dnešku 24. květnu. No a teď už si dáme třeba Michala Tučného Rád se brouzdám rosou. Ať se vám to líbí nebo ne, je to tu. Příjemný poslech.

0: Country rádiem na cestách.
1: A po fešácích Hance Mladé je opět čas na dopravu. Začneme hromadnou dopravou v Brně. Z důvodu ukončení opravy dlažby instalace výsuvných sloupků zabraňujících vjezdu do centra města nebude od pondělí 18. května do ukončení prací, předpoklad do konce června 2026, možný provoz tramvají ulicí Masarykovou. Týká se to linky 4, 9, 10, 12 a 14. Rovněž kvůli opravě tramvajové tratě, která bude se opravovat až do 29. května, je vyloučen provoz tramvají na Stránskou Skálu. Linka 10 tak jede na Novolišinskou, takže na to pozor, až pojedete v Brně tramvajemi. Když se podíváme na nehody, tak máme nehodu na kilometru na D35, a to sice u kilometru 292.4 až 292.9 na trase Lipník nad Večvou Mohelnice. Je tam, jo, nemáme, pozor, tam je jenom porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Dále máme překážku na vozovce, leží nějaký předmět na D10 mezi kilometry 30 až 31.3 na trase Praha Turnov. Je tam OSB deska, tak opatrně. A pořád máme tu nehodu na D1, kilometr 260,5 na trase Praha Ostrava. Je to na nájezdu, je tam havarované vozidlo, probíhá vyšetřování, takže jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete. No a užijte si cestu při poslechu Country Rádia.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byl na Country Rádiu Bob Dylan, Lily of the West. A než si pustíme Strasti Trumpa Vladimíra, tak já vám dám prostřednictvím serveru kudyznudy.cz nějaké tipy, co byste dneska mohli podniknout. Tak první si zopakujeme asi to, že dneska máme Evropský den národních parků, který máme v České republice zatím 4, v budoucnu by měl vzniknout další na území Křivoklátska, tak jestli bydlíte blízko některého z nich, tak byste se mohli projít. No a můžeme říct, že je vlastně Evropský den parků, tak jestli máte za domem park, tak se můžete jít projít i tam. Jinak, kdybyste měli zájem, tady mám dneska hodně akcí z Prahy, tak dneska je například Den otevřených dveří ministerstva dopravy. Dále se v Praze můžete podívat na prohlídky na Pražském hradě v rámci festivalu Open House Praha 2026. A jste-li z Prahy 8, tak se můžete jít podívat na Velký rodinný den v Praze, operace Antropoid, to je na Praze 8. A nebo máme Den otevřených dveří v Hrzánském paláci, to je opět v rámci festivalu Open House. Jestli jste ze Středočeského kraje, tak se můžete vypravit do Kouřimy, což je mezi Prahou a Kolínem, a tam probíhá obchůzka Zeleného krále. Dále se můžete v Praze podívat na komentovanou prohlídku pro děti Staré čistírny v Praze, to je v Bubenči. To určitě stojí za to, Praha 6, tam bych se určitě já šel podívat. Pak tady máme z Ostravy, jste-li z Ostravy, tak máme jarní komentované prohlídky kolekce bonsai v Zoo Ostrava, tak to bude taky zajímavé. Středočeský kraj Čáslav, den otevřeného depozitáře, Národní zemědělské muzeum Čáslav. A nebo, chcete-li, tak si můžete udělat výlet lodí na Mělník. Dneska z Prahy vyplouvá se z přístaviště v Praze 2. Tolik některé tipy ze webu Kudy z nudy, je jich tam spousta dalších, tak když nemáte úplně plán na dnešek nebo na příští víkend, tak si tam určitě vyberete. No a teď už ty slíbené Strasti Trumpa Vladimíra. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Necelé 3 minuty před 10. je nejvyšší čas se podívat na to, jak dneska bude. Tak dnešek vypadá tak, že venku budou panovat letní teploty a jen výjimečně se objeví přehánky. Ráno tedy bylo a je slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Předpoklad úhrnu srážek je maximálně tak do 5 mm. Večer se v Čechách potom většinou znovu vyjasní. Dnešní nejvyšší denní teploty vystupují ke krásným 25 až 29 stupňům, v západní polovině Čech až k 31, to už je trochu teplo. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Foukat na nás dnes bude slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který večer

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: jej zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country Rádio. Country Rádio. Naladí.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Kamery přibyly pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá prý chránit jeho nejcennější oblasti. Hradec Králové rozšířil zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Strážníci budou moci díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat. Doteď nebylo potřeba, ale s vedry určitě přijde vhod. O co jde, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Ochlazení v letních tropických teplotách najdou Brňané za nedlouho na brněnském Halasově náměstí. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno a tamního obchodního domu pracovníci aktuálně modernizují. Vznikne zde podobné mlhoviště jako na Moravském náměstí v centru. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

má krásná zlatovlasá paní. Slunce se za horizont sklání, zdvíháme kotvě, jde s námi. Váš manžel se potěší vzpomínkami, za chvíli vítr napne lana. Kdo ví, kde budeme už z rána, poplujem spolu kolem světa, budu vás mít stále rád. Třetí noce chýlila kránu, leží plavčík v srdci nožem ránu, jeho milá lká hlavu svou v dlani a nad ní se kapitán sklání. Nemám rád paní planá slova, budete žena pirátová, líbíte se mi svěží mladá, proto jsem zabil všechno, co jste měla ráda, poplujem spolu kolem světa,

začas smírně arabíkou byl, potom jiný v cestu jí vstou byl, otrokyně po letech sivá, tichonce si písničku zpívá. Byl kdysi v parku zlaté plachty, přišel tam plavčík z cizí jachty, měl mě rád a já jeho ráda. Byl mladý a já tež, byla jsem mladá, umřela já jsem ještě žila, trpěla na nic nemyslila, jenom když svítá na tři noci, ve kterých mě

Hodiny ve studiu ukazují 10 hodin, 8 minut, je neděle 24. května. Jestli se slyšíme, tak posloucháte Country Radio. A jak říká Milan Čepelka, a to je dobře. Na Country Radio probíhá víkend na osadě, to znamená první 4 písně v hodině jsou vždy trampské. Tak si zrekapitulujeme ty dvě první. Teďka dohrál, dospíval Jarda Štercl, Bar u zlaté plachty. To je písnička z roku 1993, tady je napsáno a je z kazety Potlach s Jardou s Štrclem. Předtím hrála, zpíval Mickey Rivola, Bedna od whisky, což je píseň, kterou napsal, a tohle byla verze z roku 1991. A budeme pokračovat další dvojkou. První bude Jitka Vrbová a Zdeněk Mulač, Japonečka. To je zase z roku 1987 z LPčka Potlach v údolí oddechu. Z různých, to je LPčko různých interpretů. No a tu čtyřku v této hodině uzavře duo EKGM Krčma Santa Puelo, což je kousek z roku 1994 z CDčka Na vandru. Tak ať se vám dobře poslouchá, to vám ze studia Country Rádia přeje Vítek.

0: Panoramika.
1: Kokátkem Country Rádia.
2: Tak, já jsem se dneska kouknul do rozpisu služeb a odpoledne místo Petra Bohuslava je tam Jitka Koutná. Takže já teď se společně koukneme na to, co dělá Petr Bohuslav. Petře, ahoj, dobré dopoledne, slyšíme se.
0: Ahoj Vítku, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravím vás ze Sicílie.
2: Prosím tě, a co tam děláš?
0: Ale tak pracovně, byli jsme tady pracovat, včera jsme dopracovali, dneska je neděle a tady na Sicílii je krásně. Hlásím 25,5 stupně, teď jsme nějakých půl kilometru nad zátokou a chystáme se na dopolední koupel.
2: Tak to je hezký, já tě trochu rozladím, protože dneska tady bude 25 až 28, takže 25 stupni na Sicílii nás úplně neohromíš. Prosím tě, a pracovně jsi tam dělal co?
0: Ale pro kamaráda jsme sem vezli do filmové produkce historický stan, protože Česká republika je v tomhletom opravdu úžasná, protože my umíme ušít nejenom TP jako správní skauti, ale umíme ušít v podstatě jakýkoliv stan. Takže šijeme historické stany, šijeme, jurty a všechno. Je to nádhera. No a protože to umíme, tak pak si to různě po světě objednávají. Takže pro kamaráda do filmové produkce tady na Sicílii jsme vezli stan. Jeden z největších historických stanů 10x15 metrů.
2: No to je hezký. Prosím tě, když říkáš, že to umíme, tak ty se v tom nějak angažuješ, nebo říkáš, umíme to my jako Česká republika?
0: My jako Česká republika, kamarád Robin Renelt a hlavně těch různých firem a dílen je poměrně dost. No a samozřejmě jako správný tramp a scout a všechno, tak máme doma vlastní TP, jo, protože mám dva kluky. Mm-hmm. A pak s kamarády a třeba i s Bezim juniorem jezdíme na takový indiánský tábory, kde máme vlastní TP a stany. Takže jo, ano, angažuju se v tom a dokonce některý ty stany umím i postavit.
2: No tak to je hezký. Prosím tě, Petře, když už tě mám takhle na drátě, kdy se vrátíš a kdy tě uvidíme s Asonancí někde?
0: No, vracíme se brzy, vracíme se už v úterý, zatím si tady ještě prohlídnu nějaký muzea a různých, a to tě bude zajímat, Vítku, chystám se do muzea Ferrari a Ducati a
2: to je dobrý, to tě chválím, no, to tě chválím.
0: To jsou naše oblíbená místa, že jo, Vítku, v tom si určitě rozumíme.
2: To určitě, no, víc jak v tom TP no. Teda. Já jsem spíš gaučovej povaleč než TP povaleč.
0: Ale v TP se taky hezky válí. A navíc je to stan, kde se dá zatopit, což je úžasný.
2: No.
0: Ale chystám se vrátit právě, protože ve čtvrtek hraju s Petrem Rýmským v divadle Františka Troníčka na Národní třídě, takže se těším na večerní hraní s Petrem Rýmským. Petr je kamarád, skvělý muzikant, písničkář a napsal různý knížky Tisíc akordů a dalších Tisíc akordů a tak dále, má vlastní kytarovou školu. Takže on tam bude za toho guru přes kytaru a já tam budu takovej ten hudební klaun nebo spíš muzikant přes písničky a přes zpívání. Tak nikdy vlastně nevíme, co se tam stane v tom představení a je to taková výzva pro nás oba, jestli dokážeme reagovat na toho druhýho. On tam bude mít ještě svoji kapelu Misitu a my si tam uděláme moc hezky.
2: No tak to je hezký, tak to bude určitě zajímavý večer, ještě jednou zopakujem teda, kde to je
0: ve čtvrtek 28. května v divadle Františka Troníčka a teď nevím, jestli od 19. Já tam budu určitě už od 6.
2: A někde jsou nějaký webovky, ale ty víš tušku, že jo?
0: No, já nevím, ale určitě, když dáte Petr Rýmský na Facebook, tak Petr to propaguje,
2: tam bude mít.
0: Co se dá. No a 4. června hrajeme v městské knihovně s Asonancí, 6. června pak v Ústí nad Labem, protože městská knihovna je vyprodaná, tak v Ústí nad Labem snad ještě budou vstupenky.
2: Tak jo, tak to je hezký. Tak Petře, my ti všichni přejeme, aby jsi tu Sicílii užil.
0: Pořádně, pěkně.
2: Pořádně se za nás vykoupejte tam, užijte si to. Ano, no a těšíme se někdy v éteru na slyšenou a určitě na viděnou na nějakým koncertu. Měj se hezky, čau, čau.
0: Ahoj Vítku a zdravím všechny posluchače Country Rádia. Ahoj.
2: Ahoj.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravu nezačneme na cestách, ale začneme na kolejích v Ostravě, kdy do pondělí 8. června kvůli pokračující rekonstrukci náměstí Republiky a opravě kolejí na ulici Vítkovické jsou změněny trasy tramvajových linek 1, 2, 13 a 10. Takže opatrně, když tam pojedete těmito tramvajemi, dávejte si pozor. Rovněž v Ostravě do neděle 31. října kvůli rekonstrukci podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské jsou změněny trasy tramvajových linek 8 a 14. V Olomouci do 8. srpna je vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice, protože v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova se probíhá oprava kanalizačních vpustí, takže pozor v Olomouci také tak. Nehoda nám přibyla jenom jedna na silnici 55 u obce Ostrožská Nová Ves. Je to kousek od Novoveských Lázní severovýchodně. Dva nabourané osobní automobily tam tvoří překážku na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu z Country Rádia.
2: Country Rádio.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

Tak to byl Žalmana spol a Tomáš Porád něco. A já tady nemám Porád, ale teď tady mám pro vás některé zajímavosti. Schválně, co na to řeknete. Tak třeba černá skřínka v letadlech je oranžové barvy a i když je po letecké havárii nalezena nepoškozená, většinou k objasnění zase tak moc nepomůže. Nebo Henry Ford vybral černou barvu pro automobil modelu T, to byl první hromadně vyráběný automobil, protože černá usychala nejrychleji. Tady mám něco z hygieny. Zubní kartáčky se používají až od roku 1780. Toaletní papír je z podobného období. Předtím si lidé utírali spodní část zad slupkami ovoce. Nejoblíbenější barva zubního kartáčku je modrá. A teď pozor, stálo 7 milionů dolarů vyrobit Titanic a 200 milionů natočit o něm film. Až do roku 1660 měly hodiny pouze jednu ručičku. Proto lidi tolik asi nepospíchali tehdy. A pozor, tady mám něco z oblečení. U pánské košile jsou knoflíky přišité vpravo, zatímco u dámské vlevo. Vysvětlení je, že když jde gentleman správně s dámou, ta má jít vždy po jeho pravé straně a když má ona dámskou košili, je mezi lemy vidět část pravého ňadra a také spodního prádla. A pánská je naopak, aby se odlišila od té dámské a dámy zase mohou pozorovat mužnou hruď. Takže spokojenost je vlastně na obou stranách. A poslední, co tady mám, víte, co nejvíce zatěžuje celosvětově lesy? Noviny. Jejich vydávání v elektronické podobě by významně snížilo nebo významně snižuje spotřebu dřeva. Denně je vykáceno neuvěřitelných 3,5 milionu hektarů lesů. Jejich obnova však trvá mnohonásobně déle. Tak tolik pár zajímavostí a teď už hudba, Vítek Tučný a Ústa do podkovy. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Ráno už je nekompromisně za námi i to tulácký, tak se podíváme, jaké bude počasí, hlavně tedy přes den. Venku dnes panují letní teploty a jen výjimečně se objeví přehánky. Je tedy a bude slunečno, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a Moravy, kde by mohlo napršet až tak jako třeba do 5 mm. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k letním 25 až 29 stupňům. V západní polovině Čech tam si připravte opravdu letní plavky, protože tam bude až 31 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 23. Fouká na nás dnes slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který večer znovu zeslábne. Tlaková tendence, slabý až mírný pokles, večer mírný vzestup a rozptylové podmínky během dne budou dobré až velmi dobré. Rekordy počasí pro dnešek. Největší teplo bylo v roce 1953, to bylo 31,2 stupně Celsia. To by dneska mohlo padnout. Největší zima, rok 1867 a 3,4 stupně Celsia. Normální teplota 15,2.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Potkal jsem ji na Sázavě, kývla na pozdrav, v jejich očích jsem se utopil. Měla husí brko v hlavě, učil.

Krásné nedělní dopoledne, máme 24. května, 11 hodin a skoro 8 minut. Vy posloucháte Country Radio, kde s vámi ještě hodinku dneska bude Vítek. No a protože máme víkend na osadě, tak si v každé hodině hrajeme první 4 písničky, takové osadní, právě proto teďka dohráli, dospívali duo Červánek, Hledám děvče na neděli. Trochu jsem o tom přemýšlel, nehledaj ho trochu později, když je neděle dopoledne, tak to už si myslím, že měli začít dřív. Nicméně je to teda písnička z CDčka Hledám děvče na neděli, nejkrásnější trampské písně Jarky Motla a je to z roku 1996. Předtím nám mával Vaby Daněk a je to z LPčka Vítr z roku 1986. A pokračujeme FT Prim Šnelcuk a Vlak na Dobříš Čabusy. Prostě víkend osadních písní. Přeji vám příjemný poslech.

Po Čapůzá se podíváme na parník Country Rádia, připomeneme si, jak to vlastně je. Naše plavby na výletní lodi Král Jiří probíhají už od března, budou probíhat až do konce listopadu. Čas odplutí záleží samozřejmě na sezóně, čili se odplouvá v 11, ve 14, 17 a v 18.30 podle toho, jaký je měsíc, jak je to naplánováno. Ta plavba se skládá jako ze 3 20-minutových setů živého vystoupení muzikanta, se kterým se pluje, a zbývající čas vyplňuje reprodukovaná hudba z playlistu Country Rádia. No a odplouvá se z přístaviště v Poděbradech pod zámkem, trvá to 3 hodiny, jak jsme si říkali, nejbližší parkoviště je na Jiřího náměstí, přímo kousek od toho přístaviště. Když by náhodou při té plavbě byla zima, tak ta horní část je zaplachtovaná, anebo se dá přesunout do podpalubí, kde je teplo. Během plavby je k dispozici bar a teplá kuchyně, což není součástí vstupného, a na loď Král Jiří můžete nastoupit 20 minut před jejím vyplutím. Upozorňuji, že sezení není číslované, takže rezervace konkrétních míst není možná, ale ten prostor není velký, čili všude, kde budete sedět, tak krásně interpreta uvidíte a i si krásně třeba zaspíváte. V květnu máme ještě 3 plavby, Vojtu Nedvěda, Honzu Vančura a Davida Fiedlera a Mirečka Palečka, a ta je vyprodaná, takže v květnu už se nedostanete. Ale v červnu 3.6. Pavlína Jíšová a Bohadlo Trio 17 hodin, to je ve středu, tak to si myslím, že byste mohli stačit. A potom máme ještě volno 10.6. Honza a Jindřiška Brožovi, což je 9, to se taky vyplouvá v 17 hodin. A potom ještě máme volno ve středu 24.6. Jindra Kejak. Všechny tyhle ty informace najdete na našich webových stránkách www.countryradio.cz, Country Parník, a tam i přímo z té záložky se dají koupit i jízdenky, vstupenky. Takže vybírejte, plánujte, a já vám zatím budu hrát Michaela Pávová, Jednou tě najdu. Příjemný poslech.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A cestovat budeme po železničních kolejích napřed, ale já vám řeknu, kde se cestovat nedá po nich. Takže se nesvezete do 27.5. Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové. Rousínov, Přerov do 1.6. Opatovice nad Labem, Hradec Králové do 27.5. Strakonice, Blatná do 9.6. České Budějovice, Sumerau do 9.6. Moravský Beroun a Rýmařov do Bruntálu do 16.6. Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm do 26.5. Podíváme se na silnice. Web DD.cz nám říká, že na D2 ve směru na Brno na kilometru 29 je požár vozidla a to vozidlo je odstavené v odstavném pruhu na krajnici, takže až pojedete kolem, tak opatrně. Aktuální dopravní nehody mám tady jenom dvě z webu Zákruta.cz a je to v ulici Nádražní, Týn nad Vltavou. Překážku na vozovce tam tvoří motocykl havarovaný, je to na křižovatce se Žižkovou ulicí. Další nehoda osobáku a motorky je na silnici 57 u obce Krhová v okrese Vsetín a je to tam, jak je nájezd z Krhové na 57 a tam teda je ten osobák s motocyklem, takže až budete projíždět kolem, tak tam jeďte opatrně a vůbec jezděte opatrně úplně všude. Další dopravu se můžete těšit s Jitkou o 1:30, no a šťastnou cestu z Country Rádia.
2: Country Rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Věra Martinová nám zpívala, že zítra další vlaky pojedou. Jak pojedou vlaky, jsme si říkali v dopravním zpravodajství. A nebudeme se koukat na to, co bude zítra, ale podíváme se, co nás čeká dneska, a to sice ve vysílání Country Rádia. Spolu budeme do 12. Ve 12 hodin začne víkendová polední siesta, která je tentokrát věnována Tex-Menům. To pro nás připravil Bez Junior. Potom ve 13 hodin přijde kolegyně, skvělá Jitka Koutná, a ta s vámi bude pokračovat ve víkendu na osadě, to znamená vždycky první čtyři hodiny budou plné tramské, první čtyři písničky budou tramské celé, bude to od 13, ve 14, 15 i v 16. V 17 hodin začnou písničky na přání, na dnešek si můžete objednávat už jenom pomocí SMS-ek 720 00 11 11. Na jiné dny si můžete objednávat přes e-mail studio@countryradio.cz nebo na našich stránkách www.countryradio.cz, záložka pořady písničky na přání, nebo dopisem na adresu Vinohradská 167 100 00 Praha 10, anebo aplikací Country Radio, jestli ji nemáte, určitě si ji stáhněte. V 18 hodin přijde kolega Miloš Keller se svojí Bonanzou, což je hitparáda českých i zahraničních písniček. Dneska nevím, jestli bude countryová nebo folková, to se ještě uvidí, necháme se překvapit, ale můžete hlasovat na webových stránkách countryradio.cz, záložka pořady Bonanza, o tom, kdo vyhraje na internetu uplynulou Super Bonanzu. Myslím si, že to tam je hodně hezky rozdaný, tak se podívejte a můžete to ještě ovlivnit. Potom bude pořad Zdravíčko doktore v 19 hodin. Hostem bude profesor Michal Holub a téma bude hepatitida A, příznaky, inkubace a šíření. Povídat si s panem doktorem profesorem Holubem bude náš kolega Vladimír Mertlík. No a pak přijde Folkmeny od 20 hodin s Milošem Kellerem a od 23 hodin s Milanem Schmidtem album týdne. Tak to je to, co vás čeká, a teď na vás čeká už Michal Tučný, Greenhorni a Michalův song. Příjemný poslech.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Country počasí.
1: A ve světě se nestratí i ten, kdo bude vědět, jaké je venku počasí. Tak poslyšte, že dnes povládnou letní teploty a přehánky se objeví jen výjimečně. Je tedy a bude slunečno, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Naprší ale maximálně tak do 5 mm. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k letním 25 až 29 stupňům, v západní polovině Čech až k 31 dokonce. A v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Fouká na nás slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Nedělní dopoledne na osadě je za námi, pokračovat bude opět po 13. hodině po polední siestě s Texmeny skvělá kolegyně Jitka Koutná. Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a úspěšný nejen celý příští týden vám přeje a ze studia Country Rádia se s vámi loučí Vítek. Ahoj!

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. V jaderné elektrárně Dukovany mají radost z dalšího úspěchu. Sokolímu páru, který hnízdí na jednom z ventilačních komínů elektrárny, se v letošním roce podařilo úspěšně vyvést 4 zdravá mláďata sokola stěhovavého, tedy kriticky ohroženého druhu dravce. Za celou dobu projektu ochrany tohoto druhu se narodilo už 18 takzvaných dukovanských mláďat. Senior taxi v Novém Strašicí kvůli cenám pohonných hmot poprvé za 6 let zdražilo. Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 korun a do Prahy o 50 korun. Část za seniory platí město. Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty. V současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašicí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun. Klatovy jako druhé největší město Plzeňského kraje zavede od 1. července hromadnou dopravu zdarma. Město navíc plánuje podle místostarosty Pavla Stroleného budovat parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
2: Slibujeme si od toho, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Hrají a zpívají Texmeni. Country.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

se listů pár jsou dávno popsaný. Teď ke mně mluví tenhle cár o bitvě prohraný. Jak 500 chlapů statečných se bylo 13 dní u amerických termopil, než padnul poslední.

čele těch mužů Bobby Jim a David Crockett byl. Měli cíl všichni společný, bojovat ze všech sil. Stát osamělý hvězdy, šli bránit rudí svou. V San Antonio v Texasu, pevnosti Alamo.

si nikde neviděl, v armádě podivný. Jen každý lovec drape měl zbraň v pěsti sevřený. Proti něm stál generál s přesilou ohromnou. A potom bitva začala o pevnost Alamo.

krok za druhým, jak příboj strašlivý. Prořídli zady v pevnosti, však dál jí bránili. Šest mužů v boji posledním s armádou mexickou, tam ve španělském Texasu, v pevnosti El Alamo.

kolo na povídě, pevnosti ležel raněný s puškou a nožem svým. 9 mexických vojáků mu leží u nohou, čím povýpadnul poslední pevnosti Elemon.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Těžko by se hledal lepší střelec elegán. Gret měl šarm a k tomu rychlost, když tasil svůj kámen.

příjemnou leč kulisnou. Měl jeden lotr tvář. Jmenoval se Rigby, byl podvodník.

vybrat pozemky, tak rozsudek zněl. Grec se přitom neovlád, fakticky se splet. Na právníky vytáh, ráži 5-4.

střel. Začal smatek, začal křik a jek. K Daltonům se tehdy přidal Jones Ozarek. Oklahomě jezdí muži maskovaných tváří. Pochybnou slávou náhle jejich hvězda září. Nevědí však, kdy mají přestat.

míří k nádraží. Pušky se lesknou, slunce kov odráží. Pak vážou koně v áli, mají spoustu munice. Cíl je banka v kofejbilu, 8. ulice. Z úkrytu je posná rygby, však se celý chvěl.

Ještě trochu dynamitu. Sejf se rozletí. Udělali hned dvě banky, loupež století. Když svou kořist zlatošperky z banky

Padl Emmet s pytlem zlata, Ozarek i Gret. Jen Bob pálí z Winchesterovky, probíjí se vpřed. Vyhoupl se do sedla, Tom přišla sprcha střel. To dosvědčí každý, kdo ten smutný konec zřel. Než Bob vydech naposledy, bratry pomstil hned.

Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly?

0: Kana je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!
2: Všichni

Next to me na Country Radio. Velký hit z roku 1990 podle časopisu Billboard ze srpna. Před námi Robert Křesťan, Druhá tráva, Kdybys mě zabila, už jsme dlouho nehráli. Taky chci zdůraznit teď odpoledne, abyste měli dost času na to se rozmyslet, komu chcete nechat zahrát v písničkách na přání od 17 hodin. Dnes má svátek Jana, což je ženská forma jména Jan. Obě jména pochází z hebrejštiny a znamenají Hospodin je milostivý, anebo také milostivý dar Hospodinův. Od téhož jména pochází taky jméno Johana, Johanka. Tak buď se svátek slaví 16. května na Janus Arku, nebo 28. dubna, nebo 12. srpna na Janu de Chantal, ale my jsme v pátek k české Janě. Tak Janičky, vaše jméno je jedno z nejoblíbenějších. Trvale si drží místo mezi první pětkou oblíbených jmén u nás. Já tady mám statistiku z roku, no, asi tak 15 let zpátky, to druhé místo. A nositelek u nás v té době bylo, nebo stále je 274 tisíc. To už je tedy starší statistika, nicméně v první pětce Janička zůstává, co se týče oblíbenosti. Takže pokud byste chtěli Janě zahrát, nebo komukoliv jinému v písničkách na přání, můžete na SMS bráně objednat písničku, číslo 720 00 11 11. Kdybys mě zabila,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pohodové odpoledne, příjemnou jízdu, dobrý dojezd. Pozor na D4 ve směru na Prahu, Dubenec, je to zhruba 42 km. Tam stojí vozidlo, má mechanický problém, defekt pneumatiky a taky žádné palivo. Doprava Brno, tak tam je to dnes a ještě i další dny bude učiněné peklo, protože z důvodu dokončení opravy dlažby a instalace výsuvných slupků zabraňujících vjezdu do centra města až do konce června nebude možný provoz tramvají ulicí Masarykovou.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Bohem, lásko, nech mě jít.
5: Vzpomínky.
6: My partu měli.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Rádiu.
2: Začíná nám období černého bezu, který už na mnoha místech začíná krásně kvést.
3: No a ne, nadarmo se říká...
2: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ano, pro naše předky nebyl černý bez jen obyčejný keř u plotu, ale věřte, že bez je všelék a má nevyčerpatelný zdroj surovin, třeba pro kuchyni.
3: A co všechno z něj můžeme připravit, to si řekneme už v pondělí.
2: Těšíme se na vás.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but two hours. Roger Miller na Country Radio, King of the Road. Tahle nahrávka byla z roku 1965 a zjistila jsem, že tuhle písničku kromě tedy country zpěváků naspívali třeba skupina R.E.M. nebo Boniem, taky možná znáte, i když je to samozřejmě kapela trošku z jiného ranku. Venku vedro, ano, léto, a já doufám, že se počasí neunaví, že se to vedro nevypotřebuje a to sluníčko, protože my potřebujeme krásné počasí pro vás, pro nás na Country Fontána, které se blíží, budou v červnu, v Brně, v Ostravě a zahajujeme v Praze v sobotu 13. června už dopoledne v 11 hodin na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Koho jsme pozvali? Tak v první řadě vás. Přijďte, uslyšíte kapely, jako jsou třeba Plavci s Honzou Vančurou, bude tam Ivo Jahelka, Mirek Paleček, Folk Team, Tomáš Linka a Přímá Linka, Country Sisters, Frankie and Deadbeats, Sugar Crush a další. Celou Country Fontánu v Praze, v Brně, v Ostravě zahajuje talent Country Rádia, jak je doufám dobrým zvykem a jak jste si vybrali podle hlasování, kdy probíhal talent Country Rádia. No a pokud náhodou ještě nemáte vstupenky, mrkněte na www.countryradio.cz, tam jsou veškeré informace a taky možnost vstupenky zakoupit. Těšíme se na vás.

poprvé chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Country počasí.
1: Je neděle 24. května, je téměř léto, všude letní teploty a jenom výjimečně přehánky. Nicméně odpoledne k večeru by se měly objevit ojedinělé přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se všude vyjasní. Teploty 25 až 29, na západní polovině Čech 31, na horách kolem 23 a vane slabý proměnlivý vítr, takže hezký výlet, pokud jdete ven. Zítra je pondělí 25. května, většinou slunečné počasí potrvá s nadprůměrnými teplotami, má být jasno. Teploty 25 až 29, na horách kolem 21 a povane slabý, mírný severní vítr.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Staříčký šerif ušlíně, prdlku volá hlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářičí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Pěkné odpoledne, tak doufám, že muzika na Kanthe Rádiu vám příjemně doplňuje to dnešní hezké odpoledne. Tohle byly Chudinkové, kapela, která excelovala na country scéně, zejména v těch 70., 80., ale i 90. letech. Písnička se jmenovala Lojza. Před námi Hoptropáci, česká tramská folková country hudební skupina, řekněme už legenda. Vznikly v roce 1979 a hrají ve stále stejném složení téměř Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Hubrťák Kučera, Jaromír Šroub Vondra. Je to opravdu výrazná kapela, patří u nás ke špičce v hudebních žánrech folku a country. Mezi jejich nejznámější skladby patří třeba Píseň Tři kříže, kterou převzali i jiné kapely, dokonce i rockové kapely. Tahle ta písnička prakticky zlidověla, ale my si dáme Kládu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: Dobré odpoledne, je neděle 24. května a v roce 1391 byla založena slavná betlémská kaple. Najdete ji na Betlémském náměstí na Starém městě v Praze. Je zasvěcená památce betlémských neblovňátek a byla založena 24. května 1391 zakládací listinou Hanušem z Mielheimu a Janem Křížem. Původní kapela jsme na country rádiu, tak se mi tam ta kapela dostala. Teď je řeč o kapli. Původní kaple byla určena pro kázání v českém jazyce. Kázal tady, jak všichni víme, mistr Jan Hus a další husitští kněží. No a v současnosti slouží taky jako slavnostní aula pro odevzdávání diplomu vysokoškolským studentům.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, příjemnou jízdu. Pozor na komunikaci 34 u obce u Jindřichova Hradce. Došlo tam k nehodě. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce. Pozor, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Kapela COP, písnička Přes dráty z roku 1997 k nedělnímu odpoledni na Country Rádiu. No a vůbec k odpoledni na Country Rádiu patří písničky na přání, začínají v 17 hodin. Dnes mají narozeniny ti, kteří se narodili 24. května, svátek má Jana a Vanessa a v 18 hodin po písničkách na přání už tady bude Miloš a Bonan.

0: Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil, vlaky přepadával rád. Boháčům on uměl krást, chudákům dával zas, přál bych vám, abyste ho mohli znát. Jo, Jesse ženu svou tady nechal ubohou a tři děcka říkám vám. Ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí, já vím, tenkrát v noci prázdno sám. Jednou vám byla noc, měsíc svítil tenkrát moc a tu vláček zůstal stát. Kde kdo ví, že ten vlak přepad Jesse kabrňák, Jesse sám se svým bráchou akorát. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem a svým dětem vypráví. Robert Ford v nočních tmách přiblíží se jako vrah a on vám Jesse odpraví. Jo, Jesse ženu svou tady nechal ubohou a tři děcka říkám vám. Ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí, já vím, tenkrát v noci prázdno sám.
1: Country počasí.
2: Zítra je pondělí 25. května, čekejte slunečné počasí, nadprůměrné teploty. Má být jasno, zpočátku polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě 23, na horách kolem 21 a povane slabý severní vítr.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

chceli Piggy. Šaman bouřlivák prý stále zkouší létat s přistřiženými křídly. Z černého pantera stal se vlk šedivák.

Zasnil jsem se dlouze, cítil vůni lesa, kapradí, jehličí a šišek borových. Podlehl jsem touze, zas do mechu klesat, v ústech cítit vůni brambor pečených. Můj prožitek ze snění mi realita buří, na stěně kalendář rok 2025. Přesto srdce Trumpa ve mně stále hoří, i když průvan z dlaní

neděli, dobré odpoledne. Bohumil Kysílko a písnička Cancák. Tak samozřejmě všichni víme, co je Cancák, a já jsem tak jen tak pro legraci se zeptala umělé inteligence, co je Cancák. A vyskočila na mě celá řada různých firem, které se tak nějak podobně jmenují, třeba Canc nebo tak. A prostě Cancák ne a ne a ne, ale my všichni víme, že to je takový deníček nebo respektive památníček trampský, do něhož se zapisují informace, co kdy bylo, co se děje, co bude třeba, co kdo zažil, co kdo zaslechl, viděl. Dávají se tam fotky třeba z vandru. Zapisují se písničky, texty písniček. No a někdo tam třeba i kreslí, píše básničky, nějaké skici kreslí, různé vtipy, adresy, hlavně adresy jsme zapisovali, když jsme tak potkali známé, jízdní řády třeba. No a kdo ví, třeba i někdy se vytrhávaly listy, když bylo potřeba podpálit oheň a všechno bylo mokré. Prostě potkali jste kamarády, napiš mi něco do Cancáku, to nikdy nechybělo. Teď mám pro vás brontosaury a taky setlery s Evou Olmerovou v rámci tedy víkendu na osadě. Na kam?

0: Husárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůj na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!

Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jarek Nohavica Těšínská, děkujeme. V úterý tremské tamtamy, pokud je rádi sledujete, tak vězte, že teď v úterý 26. května si Kuba pozval skupinu XTET a téma bude otevírání řek s Mílou Pražákem. Úterý tremské tamtamy, Country Radio od 19 hodin.

0: Život je sladko-kyselej nálev, musíš se spokojit i s málem, až se mě jednou zeptáš.
1: Epidemie.
2: S Country rádiem na cestách.
1: Hezkou neděli, dobře dojďte. Pozor na D5C. Líně, 90. kilometr směr Rozvadov, stojí tam havarované vozidlo, je převráceno, konkrétně jde o autobus na boku, tvoří překážku na vozovce a je tam tedy průjezd se zvýšenou opatrností. D1, Soutice, 57. kilometr směr Praha, tam taky došlo k nehodě, leží tam překážka na vozovce v podobě tedy dvou havarovaných vozidel a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. D10, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, kilometr 13. směr Turnov, pozor, tam hoří vozidlo, tvoří překážku na vozovce, je tam požár, je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
3: Country Radio.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Radio.
6: Country Radio.
5: Country Radio. Naladíte i v DAB+.
6: Country Radio.
2: Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Jaro, fešáci, Jindra Šťahlavský, tak tahle ta písnička nechyběla na žádném ze salonu fešáků. Konkrétně ji najdete na prvním LPčku fešáků, vyšlo v roce 1975 a jmenuje se Ostrov fešáků.
2: Country Radio.

0: Antri počasí.
1: I zítra bude vedro. Zítra je pondělí 25. května. Čekejte většinou slunečné počasí a nadprůměrné teploty. Má být jasno, teploty 25 až 29, na horách kolem 21 a povane slabý severní vítr.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
0: DAB+, to je i Country Rádio.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

On se jmenoval Willy, byl hoch plný síly a tělo samej sval. V srdci on však měl dírku, měl rád ani Mírku, jež krášle náš zdejší bar. Byla holka jak kytka a štíhla jako nitka, řekno tuhle musím mít. Hnal se po její blůze, to však zmílil se tůze, pode všech pak byl by. Ánie, ty zde

jednou přiletěl Vili, ač nemaje síly, tu zprávu rozhodil, že se Annie v báru z tak velkýho žádu

Dobré odpoledne. Hraje vám Country Radio, máme víkend na osadě, vždycky první 3-4 písničky z kraje hodiny, ty nej, trampské. Tak samozřejmě, že právě o tomto víkendu nemůže chybět na Country Radio skupina KTO. Slyšeli jste písničku Lídám tě dnes naposledy, no a hned potom, teď právě dospíval František Hacker, písnička Anie, no a František Hacker a KTO patří k sobě samozřejmě. František je kytarista, zpěvák, kapelník skupiny Kamarádi táborových ohňů, ročník 1937. Jak se dostal k muzice, tak jenom letem světem s tatínkem a se strýcem jako tramp se dostává na osadu Ztracená naděje. To bylo v roce 1943. Tam se hodně hrálo samozřejmě, což ovlivnilo jeho hudební směřování, ale nejen to. V roce 61 se seznamuje s Vladislavem Moravou, v roce 63 s Františkem Turkem, no a vzniká trio Kamarádi táborových ohňů, později legendární trampská kapela, která doprovázela i Valdemara Matušku. V současnosti František pořád zpívá, hraje na kytaru, je mandolinistou a taky kapelníkem kapely. Tak teď mám pro vás Brabence, to je česká trampská kapela, hrají, vystupují často na folkových a trampských festivalech, třeba na koncertě k poctě Babiho Rivoli. Skupina vznikla, řekněme, jako takové volné sdružení muzikantů z Brna a právě vznik je spojen s osobou pana Brabence, tak proto Brabenci. Písnička Končí víkend.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, je 5:30, neděle odpoledne, to znamená, že houstne doprava. Pozor na D7, Středokluky, 5. kilometr směr Praha, tam došlo k nehodě. Je tam překážka na vozovce v podobě dvou havarovaných vozidel, jeďte tam se zvýšenou opatrností. D1, Kaliště, směr Praha, 25. kilometr, tam došlo k havárii 4 vozidel, tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. D8, Zdiby, první kilometr směr Praha, 2 havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Začíná nám období černého bezu, který už na mnoha místech začíná krásně kvést.
4: No a ne, nadarmo se říká...
3: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ano, pro naše předky nebyl černý bez jen obyčejný keř u plotu, ale věřte, že bez je všelék a má nevyčerpatelný zdroj surovin, třeba pro kuchyni.
4: A co všechno z něj můžeme připravit, to si řekneme už v pondělí.
3: Těšíme se na vás.

0: originále Islands in the Stream, tak takto uchopili v české verzi tuhle písničku Petr Kocman a Lucie Vondráčková. Jinak tady u nás na Country Radio písničku můžete slýchat v podání Kennyho Rogerse a Dolly Parton a je z repertoáru skupiny Bee Gees. 16:44, no 17 hodin písničky na přání. Dnes má svátek Jana.
1: Když ti nohy

0: Antri počasí.
1: I zítra má být převážně jasno, s teplotami kolem 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21 a povane slabý mírný severní vítr.
2: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Kytičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne a vítejte. A co budeme hrát v písničkách na přání? Ty písničky, které jste objednali pro ty, které máte rádi. Dnes mají narozeniny ti, kteří se narodili ve znamení Býka. No, v podstatě už blíženců, 24. května. No a svátebná Jana a taky Vanessa. Tak všem oslavencům všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Milé Country Rádio. 6. května měla narozeniny paní Jana Benešová z Vonoklas, no a dnes má svátek. Chtěl bych požádat o zahrání písničky Karlínský nábřeží s tímto přáním. Jani, všechno nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a klidu doma i v práci. To ti ze srdce přeji máti Marie, dcera Martina s rodinou, všichni přátelé a známí a Petr s Romanou. Moc děkujeme za písničku. No a my blahopřejeme paní Janě, všechno nej. Milá Jano, takhle začíná další mail, který přišel do Country Rádia. Přeju ti k tvému svátku všechno nejlepší. Přeju ti hodně zdraví, lásky a životní pohody a to samé celé tvé rodině. Už 43 let zůstávám sám a dál zůstanu tvým věrným siránem z Beržeraku a ty mojí milovanou Roxanou. Posílám opět písničku Rezavý šporny, tvůj Zdeněk od Kolína.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrážíš.

Posloucháte Country Radio a písničky na přání. Tak teď tady máme písničku, která by měla letět až do Brna. Je tady pozdrav, přání všeho nejlepšího k narozeninám a písnička pro Míhlu, trampku z Brna, která má ráda trampské písničky a sama je hraje s kamarády. Milu, všechno nejlepší, zdravíme z celého Country Rádia a měla by to být písnička Paní má se má s Tomášem Linkou. Tak ještě jednou hlavně hodně zdraví. Vážení v Country Rádiu, dnes tedy 24. května se dožívám a v závorce teda snad se dožiju 70 let a nikdo mi písničku nepošle, tož činím sama. A teď přijde to podstatné, milé Country Rádio. Písnička, která se mi moc líbí, tak tu jsem dlouho neslyšela, nikde ji nemůžu najít. Ale věřím, že ji najdete. Zpívá se ta motor zní čaky, čak, čaky, čak, čaky, čak. A odpověď mu zacinká kostelík za řekou. Moc děkuju, Jana. Tak Janičko, vy máte nejen narozeniny, ale taky svátek. Tak všechno nejlepší. Tak já jsem taky hledala. Jsou to Greenhorni a písnička se jmenuje Po řece. Hezké narozeniny a svátek.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Je to tak, do písniček na přání si můžete i zavolat, máte-li čas a chuť. A co budeme zatím hrát? Dobrý den, milé Kanthe Radio, prosím, zahrajte písničku s Valdemarem Matuškou, Když jdou na mužskýho léta, a ta písnička bude pro mého milovaného manžela Pepu k jeho dnešním narozeninám. Jsme spolu víc jak 38 let a zatím tu káru pořád táhnem dál. A ještě vzkaz, miluju tě, tvoje Myška. Milé Kanthe Radio, chtěli bychom nechat zahrát písničku od Pokáče pro naši vnučku Janičku z Rapotic k svátku. Janičko, přejeme ti všechno nejlepší, fajn kamarády a hodně sluníčka. Babi a děda z Havířova, tak taky zdravíme Janičku. No a teď už telefon, Kanthe Radio, písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Vaska.
1: Jakou písničku zahrajeme?
2: Pro vás a pro celé Kanthe Radio. Pániče Žuncha, aby měla ve dvou se troje petáne.
1: Už to hledám, ve dvou se to lépe táhne. Karel Černoch, Jiří Vemr, ano?
2: Děkuji mnohokrát.
1: Dobře, za chvilinku děkujeme za zavolání. Děkujeme moc.

0: navzdory, že vezou brambory.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Strážnice, komunikace číslo 55, ulice Veselská, okres Hodonín. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, došlo k nehodě a tvoří překážku na vozovce. Dále se zdržíte na D6, Nesuchyně, 48. kilometr směr Praha. Stojí tam prouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností, krátce se zdržíte. Auto je pro poruchu odstaveno.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prdlku molávy vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
7: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam. Od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam. Každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
4: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A na dopísček na přání si můžete taky zavolat. No a než se tak stane, co budeme hrát? Vše nejlepší k svátku všem Janičkám, píše Aleš Procházka ze Žižkova a nejvíce té mé. Všechno nejlepší, přidáme písničku. Dobrý den, milé Country Radio, prosím zahrajte pro naši dceru Janičku písničku od Michala Tučného Karolína. Písničku posílá taťka s mamkou, moc díky, máme vás rádi. Zdravím do písniček na přání, jako vzpomínku na svého bratra Vláďu, který měl včera svátek, prosím zahrajte od Baba Dylana písničku Lily of the West. Moc děkuju, posluchačka Jarka z Prahy 15. A teď už zvedám telefon, Country Radio dobrý. Písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie, já bych prosila písničku Javorový list.
1: Ano.
2: A bylo by to pro mě, protože jsem měla narozeniny a pro moji dceru Moniku, která teda už je v práci, ale řeknu jí to.
1: Aby si naladila. Dobře.
2: Aby se naladila. Tak jo, děkuju
1: moc. Tak děvčata, všechno nejlepší, den. Tady je písnička, naslyšenou.
2: Děkuju.
3: Když se muži loučí, ruce si podají, slza se v oku leskne, tichonce potají.

Další písnička na přání za námi, další před námi, ale já už teď vidím, že x milion písniček už neodehrajou, ale to nevadí, protože písničky na přání tady budou zase zítra. Ahoj, Kanthi Radio, prosím, zahrajte písničku pro všechny pracovníky Městského úřadu v Praze, kteří celý pátek a sobotu s pomocníky zajišťovali na Ládví vzpomínkovou akci k ukončení druhé světové války. Díky za všechny, Jaren z Ládví. Dobrý den, milé Country Radio. Dnes má svátek moje žena Jana. Taky prosím zahrajte písničku od Neila Diamonda I Am. Uděláte jí velkou radost, milá Jano. Všechno nejlepší ti přeje tvůj nej Vašek z Rostok. Tak hezkou oslavu přejeme. Naše milé Country Radio, prosíme, zahrajte písničku Divoký koně pro naši milou spolužačku, kamarádku a hlavně country zpěvačku paní Milenu Soukupovou k jejím významným pondělním narozeninám. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, radosti a neutuchajícího elánu přejí spolužáci ze základky Pštros z Pštrosáčaty. Všechno nejlepší naše milá, krásná a úspěšná Mileno Soukupová. Všechno nejlepší přeje taky Country Radio.

0: Country Radio.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou,

0: člověk.
1: Tolik dnešní písničky na přání, ty další tady budou zase zítra, jako každý den v 17 hodin na Country Radio. No a jak bude zítra? V pondělí 25. května, podobně jako dnes, slunečné počasí, nadprůměrné teploty, má být jasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, a povane slabý, mírný, severní vítr. Děkuji za hezké odpoledne s vámi, loučí se Jitka Koutná, no a už je tady Miloš a Bonanza, tak vám přeju hezký večer, no a zase někdy ahoj.
2: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Každý má své touhy.
5: Kdybych já byl kovářem.
4: Někdo ví, jak si je vyplnit.
6: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
4: A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a právě se začíná na vlnách Country Rádia Bonanza nedělní písničková mini hit paráda a začínáme další sérii základních kol. Tentokrát je to tedy kolo countryové a vesměs jsou to všechno novinky. Startovní dráha číslo 1, Flashback, Hrádek nad Nisou.

Startovní dráha číslo jedna dnešní countryové bonanzy, skupina Flashback a Hrádek nad Nisou. Po odvysílání 5 písniček budete mít zhruba 40 minut čas na to hlasovat SMS-kami nebo telefonicky. No a před 19. hodinou zjistíme, která písnička to u vás vyhrála a kterou bude hrát Petr Kocman ve svém večerním vysílání a která také postoupí do Superbonanzy. Teď ale pojďme dál, Skarabeus, dvojka, neprodávej tenhle prsten.

Startovní dráha číslo 3 dnešního vydání Bonanzy. Martin Němec a Jarní pohoda. A je tady čtyřka David Benda a Sebastelar Zápal v duši.

Startovní dráha číslo 4 dnešní countryové bonanzy, David Benda, Sebastelar, Zápal v duši, je tu pětka, pak už budete moci hlasovat. Josef Bartoš, Automobil.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tu máme stručnou rekapitulaci, flashback, Hrádek nad Nisou, jednička.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas. Country
1: Radio. Tak zatímco hlasujete pro aktuální pětici, tak já jsem se podíval na to, jak jste hlasovali o Super Bonanze z minulého týdne. Ve vysílání to vyhráli Holky Tong, Děti jsou taky lidi. Na webu s velkou převahou skupina BPT a písnička Šíny. Pravidlo je splněno, vítěz na webu je odlišný od vítěze ve vysílání a proto vám skupinu BPT a Šíny teď zahrají a vy hlasujte pro aktuální pětici.

na zadech už taky nesednu. Ocejchoval jsem ji o šíny, byl jsem na dně, nemohl jsem už dál. Tu jsem pro cit úlevou se spil, že ten příběh celý se mi zdál.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A jsou to poslední dnešní dopravní informace. Dávejte pozor při dojezdu na silnici číslo 3 ve směru, kde je jedničce od Benešova. Od Čerčan je pomalu jedoucí kolona. Na D1 ve směru od Brna do Prahy odchod Cerad počítejte s kolonou až k opravovanému mostu Šmejkalka. Je to zhruba na 4 hodiny. V Praze počítejte s kolonou Vekvelské a také počítejte s tím, že i konec 4, tedy potom komunikace v Chuchli, jede o něco pomalej. Další doprava zítra po ránu, do té doby šťastnou cestu.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Nohama stírám rosu na koleji.
5: Ježišmarja, to je paráda.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Ashley, as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
3: Tak tu máme ještě jednu rekapitulaci. Tohle je jednička Flashback, Hrádek nad Nisou.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub. A čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je dohlasováno, sečtěno a podtrženo. Byl to souboj dvou písniček, tak uvidíme, jak to bude vypadat na webu, kde pro ně budete moci od zítřka hlasovat. Vítěznou písničku vám bude hrát kolega Petr Kocman ve večerním vysílání, také postoupí do Superbonanzy. CDčko od nás dostane tentokrát někdo, kdo psal SMSku koncové trojčíslí 121, takže ze 121 z koncového trojčíslí mi napište ještě celou adresu, gratuluji. Děkuji všem, kteří typovali, telefonovali, soutěžili, SMSkovali a posílali hlasy. No a nejvíce těch hlasů jste poslali pro skupinu Flashback, Hrádek nad Nisou.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
3: Vzpomínám na osadu u Cíkla.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, který věnujeme trvalým hrozbám, které hrozí našemu zdraví, a také nadějím, které nám poskytuje lékařská věda a úsilí našich lékařů. Dnešní díl budeme věnovat již podruhé aktuálnímu nebezpečí v podobě určité fáze epidemie hepatitidy A, tedy žloutenky typu A. A proto je mým dnešním hostem opět již podruhé významný expert oboru infekčních chorob, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor dr. Michal Holub, PhD, kterého tímto zdravím jako obvykle. Zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, panu Mertlíku, dobrý den posluchačům a ještě jednou děkuji za pozvání do Country Rádia.
1: Já začnu stejnou otázkou jako v minulém díle, to abychom ty, kteří nás neslyšeli, uvedli do problému a navedli, aby si ten minulý díl poslechli. Přízvisko nemoc špinavých rukou, virové hepatitidy, tedy žloutenky typu A, naznačuje zřejmě i způsob a příčinu, nebo hlavní způsoby a příčiny jejího přenosu. Jsou však i jiné formy šíření epidemie? A jaké jsou ty hlavní?
2: Tak tohle to je příklad kontaktního přenosu. Ještě bych asi doplnil, že my to nazýváme fekal orální nákaza, to znamená, virus se šíří stolicí a orální, že vlastně těmi neimutými rukami, když kontaminujete třeba svoje jídlo, se dostává do vašeho těla, do úst. No. Pak máme další cesty přenosu vzduchem, třeba spalničky, pak jsou cesty přenosu kapénková infekce, to posluchači určitě znají, třeba chřipka, kapénková infekce. A to jsou asi ty nejzákladnější prostě cesty přenosu.
1: Co si mám představit pod termínem, bylo několik termínů v minulém díle, které mi nebyly jasné a jste mi je brilantně vysvětlil a osvětlil. Co si mám představit pod termínem, mluvili jsme o očkování, postexpoziční očkování?
2: No, máte očkování preexpoziční, to znamená, jako je to preventivní, než třeba pojedete do Indie a necháte se naočkovat proti žloutence typu A. A to postexpoziční, jste člověk, který je vnímavý, infekci neprodělal nebo nebyl očkován a jste z ní kontaktu, nemáte protilátky.
1: Jsem v kontaktu
2: jste
1: s nemocí.
2: V kontaktu, třeba v rodině.
1: My vám vyšetříme
2: protilátky, ty tam nebudou a my vám doporučíme postexpoziční profil. Očkování.
1: Protože víte, že v rodině je ta žloutenka.
2: Takže vy jste byl exponován, post je po exponování a to očkování má smysl asi od toho kontaktu podat do 10-14 dnů.
1: Zopakujme pro ty, kteří chyběli minule, jak přísná nebo jak široká, chcete-li, jsou pravidla dodržování nejenom osobní hygieny a hygienických návyků, ale jak široký je třeba i zákaz činnosti, ať již činností zábavných, anebo profesních?
2: No, ta osobní hygiena, ta by měla být vlastně standardní, to pravidelné mytí rukou. Já můžu říct třeba za sebe, že opravdu si, a tu mě to poučil covid, ty ruce, když přijdu domů, pravidelně myju, v práci si je pravidelně myju. A
1: I když nemám pocit, že bych se někde válel.
2: Ale přiznám se, že jsem to předtím tak jako pravidelně nedělal. No, ty hygienické návyky, to je to též vlastně po toaletě si umýt ruce. Zákaz činnosti zábavných profesních, tohle na hygienicích. Já si pamatuju při té epidemii 1989, to jsem byl na gymnáziu, tak tam se dávali celé třídy do karantény a tohle to všechno. Já se přiznám, že na tohle názor nemám, nejsem hygienik, epidemiolog. To je, když to řeknu opravdu, jak to je jejich biznis a není to moje specializace.
1: Vyvolává nákaza nějaký širší nebo přísnější, opět použiju tato přídavná jména, zákazy činností, ať již v oblasti zábavy, anebo dokonce, že mě limituje nějak v mé profesi, a které?
2: Zábavy si netroufám říct, ale v té profesi je jednoznačně práce v potravinářství, protože vlastně vylučujete ten virus, takže se může dostat do potravin, tak tam určitě. A má ještě takový specifický přístup u osob bezdomová, protože my je nepouštíme na ulici, když se klinicky zlepší, ale dodržujeme těch 14 dní té hospitalizace, aby jsme pouštěli ve chvíli, kdy jsou minimálně infekční. My nemůžeme garantovat, že nejsou 100% infekční, ale víme, že jsou už minimálně infekční.
1: Dovolím si doplnit ještě, myslím, otázkou, nebo další otázku. Řekl jste, že to omezení se týkají například lidí v potravinářském průmyslu, v oblasti služeb. To se ale pak týká nejenom potravin, prodavačů a já nevím, a v restauracích, ale týká se to i řidičů hromadných dopravních prostředků? Ve smyslu, kde je víc lidí a můžou tedy vlastně ten autobus, tu tyč, tu tramvaj.
2: Tak víte co, oni se drží volantu, že jo? Tak kolegy můžou hrozit, ale v současné době, jak to tak sleduji, a zdůrazně jsem hygienik, tak ta opatření nejsou tak přísná, jako si je pamatuju, když mi bylo 15-16 let, v tom roce 1979.
1: Říká profesor doktor Michal Holub, PhD, můj dnešní host v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. Když se bavíme a povídáme si již po

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Nasrát, jo, nasrát.
1: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
2: Na koho se, pane profesore, ta opatření, která jsme zmínili v tom předešlém vstupu, na koho se třeba nevztahují?
3: Tak určitě na ty, kteří nejsou vnímaví. To jsme si řekli v té předchozí vlastně relaci části, že vnímavý je ten, kdo nemá protilátky, to znamená tu infekci neprodělal nebo nebyl očkován. A naopak ti, co mají ty protilátky a co, nebo byli očkováni nebo to prodělali tu infekci, tak ty nejsou vnímaví a ty nepředstavují riziko. Takže na ty se to určitě nevztahuje.
2: Je-li člověk nemocný, bývá častá nebo obvyklá hospitalizace?
3: Hospitalizace nebývá tak častá, protože u třeba mladších zdravých lidí to opravdu neprobíhá pod těžkým obrazem, ale ta hospitalizace bývá třeba tak v rozmezí 5-7 dnů, u dětí velmi málo tedy, a problém je pak u osob, které mají chronické onemocnění jater. U těch to může být, my říkáme v medicíně, fatální, smrtelné, těžký průběh s jako nepříznivým koncem.
2: Jsou ti lidé, kteří u nich došlo už jako dokonce k hospitalizaci, jsou izolováni?
3: Jsou izolováni, my to děláme tak, víte, české nemocnice nemají moc hotelový typ, takže my máme dvoulůžkové pokoje, tak ty pacienty takzvaně kohortujeme, to znamená pacient se žloutenkou typu A leží s pacientem se žloutenkou typu A, a pacientka se žloutenkou typu A leží s pacientkou se žloutenkou typu A. Jiné pohlaví nemáme.
2: Ano, souhlasím. Kdy, ve které fázi, nebo od kdy, je infikovaný jedinec nakažlivým?
3: Infikovaný jedinec je nakažlivý pár dní před začátkem vlastně nebo objevením se těch klinických příznaků a ta nakažlivost orientačně přetrvává 10 až 14 dnů. Ten pacient vylučuje viru stolicí. On ho vylučuje i déle, ale to množství toho viru ve stolici významně klesá. Takže minimálně infekční může být třeba i 3 týdny, ale už by ta infekční dávka, to množství toho viru, nemělo být dostačující na to, aby někoho nakazil. Takže se bere arbitrárně těch 14 dnů jako taková maximální délka. No. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsme si řekli minule, že problém je právě u těch, co mají ten bezpříznakový průběh, což je teda 9 z 10. Tam ani nevědí, že jsou nemocní a ten virus vylučují.
2: Jaký je, já tady mám poznámku, ale doplním tu otázku. Já tady mám krátkou poznámku. Jak se virus hepatitidy A šíří? To jsme si v zásadě řekli, že dotykem, a to je ten hlavní, možná jediný přenos, že se nešíří vzduchem. Trošku nad rámec malinko to našeho dnešního plánu mi řekněte, to znamená, že tahle potvora jenom země někde spadne, když se něčeho chytnou a drží. A ty ostatní, ty, co jste říkal, spalničky, neštovice, tuším, tak to je nějaké vyšší stádium, nebo že se umějí pohybovat tím vzduchem, nebo
3: ano,
2: víte, pro lajka, jako jsem já, jsou to těžko pochopitelné věci. Je to vyšší forma těchto potvor? Nebo jak to, že se dokážou některé šířit vzduchem a některé ne? Že jsou vlastně pasivní.
3: No, já bych ještě začal tím té žloutence typu A. Ta se může šířit i krví. My jsme to viděli u intravenózních uživatelů drog, protože mohou být asi týden takzvaně viremičtí, kdy virus koruluje v krvi. Ale ta hlavní cesta přenosu je přesně, jak jste říkal. Ty virus spalniček, tím, že se šíří vzduchem, tak se šíří na větší vzdálenost a tam hraje roli infekční dávka taky, protože ty viry mají různou agresivitu. Takže když máte méně agresivní virus, na to, abyste se nakazil, ho potřebujete do těla dostat hodně. A to je třeba příklad toho viru žloutenky typu A. Zatímco třeba u těch spalniček, když budete vnímavý, protože jste nebyl očkován, neprodělal jste jako dítě, tak stačí toho viru méně.
2: Na větší vzdálenost, ale je vysvětlení, má věda vysvětlení pro to, proč ta potvora přeletí větší vzdálenost? Jedna jo a jedna ne?
3: Tak teď upřímnost, pane Metlíku. Věda asi jo, já ne.
2: Velice upřímný, milý a senzační je můj dnešní host pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Vertlíkem. Tím hostem je profesor doktor Michal Holub, PhD, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice, jak už jsem řekl, profesor doktor Michal Holub.
1: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Možná bychom se měli zase pro naše nové posluchače, myslím, tohoto dílu, zmínit o příznacích a průběhu toho onemocnění. Řekli jsme s tím spíše, že tady padla informace, že mohou být bezpříznaková, že některá onemocnění jsou bezpříznaková. Nicméně, určitě vždycky, já si nemyslím, že jsou úplně bezpříznaková, bych řekl, že spíš jsme méně vnímaví, méně pozorní k sobě. Kde jsou nějaký první, přeci jenom jako lékař pak zpětně víte, kde se objevily první jevy toho nebo příznaky toho. Čemu bych měl věnovat pozornost?
2: No, když se budeme bavit o tom vyloženě příznakovém průběhu, ano, tak je to ze žloutnutí. Bělmo očí začne žloutnout, hlavně je to teda tady pod víčky, protože ano, jak dopadá sluneční světlo, tak to žluté barvivo, bilirubín se jmenuje, se odbourává rychleji, takže díváte se pod víčky, může být svědění kůže, ale pak to jsou, víte co, ty příznaky, některé jsou fakt necharakteristické, jako třeba chřipce podobné, tak to aha, může být jakákoliv virová infekce.
1: Dobře, ale nicméně tedy mé tělo varuje,
2: že se něco
1: tělo
2: děje.
1: Má vždycky pravdu. Tělo mě varuje, že je něco v nepořádku.
2: No, vždycky pravdu. To jste jak jogín, jo? Často má pravdu.
1: Jo.
2: No, často.
1: Kdy ho nemá? Kdy ji nemá?
2: No víte co, když jsme lidský bytosti líný, že jo, občas.
1: Nebezpečný je údajně, dočetl jsem se v materiálech, rozvoj fulminantní hepatitidy s jaterním selháním, jaterní encefalopatií, promiňte přátelé, ale zkuste si to sami, a krvácivými komplikacemi. Co to všechno dohromady je za hrůzu?
2: No to je takzvaný fulminantní, tuším, že to znamená jako těžký, rychlý průběh. Mm-hmm. A to je průběh u osob, které mají nějaké chronické onemocnění jater. Nejčastěji třeba cirhóza. Bohužel teda nejčastěji alkoholická cirhóza, právě třeba u těch bezdomovců, kteří nemají, já myslím, že oni by i tu péči asi měli, my jsme poměrně, naše zdravotnictví je výborné a má ten sociální aspekt, ale taky nevyhledávají, no, takže bylo, tuším, já jsem se nedělal úplně teď recentně, ale někdy v polovině listopadu bylo hlášeno 28 úmrtí.
1: Zdravíčko, doktore, to je název pořadu, Vladimír Mertlík, to je mé jméno, a profesor doktor Michal Holub, PhD, to je můj dnešní host, jinak přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. Jo, abych nezapomněl, hepatitida typu A, to je dnešní téma.
0: Zdravíčko, doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Mohu vám pokládat, na tom jsme se dohodli, že se budu ptát někdy hloupě, dokonce víc než je třeba, nebo než bych dokázal na první, ale i tak, abychom osvětlili jevy jasné na ještě jasnější. Je třeba se proti, nebo doporučujete vřele se proti hepatitidě A nechat očkovat?
2: Tak pokud jste vnímavý, pokud nemáte ty protilátky, protože jste v minulosti třeba prodělal žloutenku typu A, což třeba u mě nebo u vás je i možné, protože ten virus dřív koloval podstatně více než dnes, nebo jste nebyl očkován, nemáte ty protilátky, tak my to 100% doporučujeme před cestami do těch exotických oblastí. A to znovu zopakuju, jako třeba z těch nejbližších zemí Egypt. Tam je ta hygienická situace, třeba Nil, jak je kontaminován vlastně těmi splašky, těmi odpadními vodami. No Indie, velmi podobně, a jihovýchodní Asie. A tady 100% bych to doporučil všem osobám, které nemají ty protilátky a mají nějaké onemocnění jater.
1: Na závěr toho dnešního druhého dílu Country Rádia, pořadu Zdravíčko, doktore, trochu odbočím, nebo možná hodně odbočím, to záleží na tom, co mi odpovíte. Pojďme se odpoutat od hepatitidy typu A a zeptejme se, jaký je zásadní rozdíl, ptám se já, pane profesore, mezi příznaky inkubací a formou šíření u virové hepatitidy typu B.
2: Tak to je jako velmi dobrá otázka, protože těch virových hepatitid je vlastně těch, co u nás koluje, 5 až jasně po písmeno E. No a ta virová hepatitida B je závažnější. Když si vezmeme, že třeba na jednoho z 10 pacientů u té virové hepatitidy A má jeden teda ty příznaky, tak u té virové hepatitidy je to 8 až 9 z 10. Je to hepatitida, která se přenáší krví nebo i pohlavním stykem. Ten virus je velmi infekční, vydrží dlouho, třeba i v nějakém tom vnějším prostředí. A právě pro tu nebezpečnost se od roku 2001 očkují naše vlastně děti tou vakcínou, kterou maminky znají jako hexavakcína, a dramaticky se snížil výskyt virové hepatitidy B. Ale abych vám dal nějaký vlastní jako zkušenost, tak si pamatuju, že jsem pracoval na IPU, na infekční klinice na Bulovce, tak v jednu chvíli jsme tam měli, to byl první polovina 90. let, 5 pacientů, z toho 3 nebo 4 s virovou hepatitidou B akutním průběhem. A tehdy nebyl rozvinutý transplantační program, nebyla virostatika a všichni nám umřeli. Takže, a umřeli právě s těmi krvácími projevy, s tím selháním jater, s tou jaterní encefalopatií.
1: Rozumím, že očkování, to sérum, to očkování je tedy výrazně jiné než u Ačka.
2: Teď se nepochopil asi dotaz.
1: Jestli to sérum, ta očkovací látka, která se dává na typ B, je asi, má úplně jiné složení, nějaké silnější než...
2: Ne, to ne.
1: Stejný?
2: Stejný. Zase stejný. Tady se očkuje vlastně kousíčkem, povrchem vlastně, kousíčkem toho viru.
1: A v případě C-čka?
2: V případě C-čka není očkování.
1: Aha.
2: Tam je jenom léčba.
1: Já se na závěr zeptám, zasloužili by si tyto jiné verze, B-čko, C-čko, jste říkal dokonce až po E, zasloužili by si svůj vlastní rozhovor?
2: Já si myslím, že určitě, a zvlášť v kontextu teda teď s tou kolováním nebo tou epidemií žloutenky typu A, aby posluchači viděli ty rozdíly a ta rizika. Já si myslím, že to je hodně zajímavé téma, ale tady bych vám doporučil někoho ze specialistů, protože speciálně třeba léčba žloutenky typu C, která se dramaticky, opravdu dramaticky za posledních 8 let změnila k lepšímu, to je opravdu velký zázrak, tak to dělají specialisté, buď hepatologové, nebo někdo z infektologů, a věnují se, jako vím, já bych řekl, já nevím teď český termín, explicitně této problematice.
1: Takže nepřijdete.
2: Já bych přišel rád, ale s něčím jiným.
1: Dobře, domluvíme se na jiném tématu?
2: Rád, do Country Rádia rád, a doporučím někoho na ty
1: to byla,
2: ostatní virové žloutenky.
1: To byla potěšitelná poslední slova dnešního druhého rozhovoru. s přednostou kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice s profesorem doktorem Michalem Holubem, PhD, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Erdlíkem na Country Rádiu. Přátelé, mějte se krásně. Já vám přeji, jak bývalo zvykem, dobrou noc a pevnou naději a s vámi se loučím. Mějte se hezky.
2: Milí posluchači, taky se s váma loučím. Děkuji ještě jednou panu Metlíkovi za pozvání do Country Rádia, které velmi rád poslouchám a věřím, že pro vás bude další díl třeba o těch virových žloutenkách velmi zajímavý. Naschanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

Bývají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Do noci uhání let je studenej na lomak, ale měře je příše black and white. Ten chlap se přes kapsu pláce, já teď najednou bác, místo báru kuláku offside. Nevím ani kam jedu, a který město si zas vyberu. A já bych z vlaku někde seskočil, a bylo všechno zas alright.

Vítejte u sledování 3x60 minut folkové muziky, které se v neděli nazývají Folkmeny. Celými 3 hodinami vás provede Miloš Keller. Jako obvykle první hodinka je tematická a ta první hodinka

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak tady bylo Vlak hned dvakrát, jednak v názvu kapely Tempory Vlak a jednak v názvu písničky Línej Vlak. A jdeme dál. Opět samotný vlak má ve svém repertoáru Karel Plíhal. Martin Žák, Cesta prvním vlakem. A potom obtropáci konstatování Dlouho nejel žádnej vlak. A když už ten vlak jede, tak Slávek Janoušek zpívá Ve vlaku cestou tam.

Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš,

0: Tematická hodinka pořadu Folkmeny.
1: Ještě před pár dny jsem sám sebe vždycky ráno uměl přesvědčit, že jsem přece pořádný, a když je to předepsáno, na vojnu s chudým

bych se netěšil, jenže pak jsme se potkali. Třeba na mě zapomenou, nebo nezbude jim tak. Nezapomněli, už mám hlavu vyholenou, řekla jsi mi, že

Kras zvrací svý přísahy. A ty kapky běží po okně úhlopříčkou, jedna vyjíždí, druhé do dráhy. Třeba si teď říkám to, co ty, třeba spojujem i my svý život.

to byl Slávek Janoušek ve vlaku cestou tam. První vlak už jsme tady jednou měli, a to v podání Martina Žáka, cesta prvním vlakem. A teď tu máme první vlak na jih v podání Babiho Daňka. Pak tu bude vlak podzimní, s tím přijedou cestáři z Prahy. A Hopa Šavani mají v repertoáru Prokletej vlak. No a nesmíme zapomenout ani na Spirituál Quintet, nejdelší vlak.

písnička dozněla. Tlak podzimní jesen z mlhu zdvihá, přichází čas, kdy ticho v duši zní. Tuška je kouř a koleje jsou kniha, dál ujíždí do mlhy podzimní.

Poznamenám, že od skupiny Pacific jsem našel nejméně 5 písniček, které mají v názvu Vlak a pár dalších, ve kterých se o vlacích zpívá. Tak jsem Pacific tentokrát vynechal z téhleté hodinky a vlakovým písničkám Pacifiku se budu věnovat třeba někdy příště. Teď to máme ale poslední porci vlaků. Žalman a spol, blues opuštěného vlaku. Pak Vojta Kyďák, Tomáško, Přesto nejede vlak, skupina Kalypso bude mít Správnej vlak, no a opravdu nakonec téhleté hodinky bude poslední vlak skupiny PIVO Zdarma. A za týden další téma.

0: Country Radio.
1: Někdy vítr horký hlavy nebo chladí, potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazí

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Trochu změnili se nálady a řeším jiný záhady a v noci chodím do postele sám. Je snaha obcházet svý zásady a vystupovat ze řady a už nejen sebe, ale ostatní mí.

abych nespustil hrozitánskej pláč. A jak kola hladí koleje, zjišťuju, že se vůbec nic neděje, že všechno je hra a já jsem vlastně hráč. Tak až budeš vzpomínat, zkus mým hlasem si zaspívat, že svět je fajn a že stojí za to.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

Vítejte u sledování další hodinky nedělního folkového večera nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Teď ale pojďme za první rubrikou, která v této hodince je, kromě zahřívacího kola. Zahřívací kolo obstarala skupina Neřeš a také trio Peter Paul & Mary. No a tou první rubrikou jsou výročí tohoto týdne. Tentokrát vesměs gratulační, někdy i vzpomínací. Na Michala Braxatorise jsme si vzpomněli a pogratulovali mu už minulý týden, ale přidal jsem ještě jednu písničku s Bafalem, která se jmenuje Valčík. Michal Braxatoris, kapelník Bafala, zpěvák, kytarista, autor, také náš bývalý kolega, se narodil 24. května 1964. 25. května 1959 se narodil Zdeněk Hříval, zpěvák skupiny Bílá nemoc. Bílá nemoc dohrála a dospívala právě teď Čáry se překřižují. 25.5.1945 se narodil Láďa Straka, kytarista, zpěvák, autor a kapelník skupiny Lokálka. Vybral jsem jednu z převzatých věcí od Lokálky, František Levota. 27. května 1974 se narodil basista skupiny Devítka, David Hofrichter. Devítka zahraje něco staršího, na co už si možná ani nepamatují. A 27. května 1956 se narodil kontrabasista a autor skupiny Nezmaři, Pavel Jim Drengubák. Nezmaři ukončí výročí tohoto týdne písničkou s Pavlínou Výšovou Lídej si mě.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tak to je ve folkových stupních, tedy v naší folkové minihit parádě v rámci pořadu Folkmeny, momentálně první místo, tedy skupina Nekrmit a Píseň proti. Na druhém místě jsou Žamboši Páč a na třetím místě Miroslav Paleček Nesnaž se utéct. Jak Nekrmit, tak Žamboši už dvakrát postoupili, takže jakkoliv si vedou velmi dobře, tak za 2 týdny bude postupovat někdo z té dolní trojice. Ale na hlasování jsou ještě 2 týdny, protože vždy první neděli v měsíci představujeme trojici novinek. Teď tedy druhé místo Žamboši a třetí místo Miroslav Paleček.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Na oto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých Karpat, před čím klečím.

Aktuálně tedy třetí místo ve folkových stupních, Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. Máme tu čtvrté a páté místo, ale za týden, respektive za 14 dní, se ještě toho může hodně změnit. Roman Hampacher, Ptáčata a Mňau Mňau Band, Kánoe. A uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pilán. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
1: Taky tě zdravím.
0: No a na jaký koncert pozveš naše posluchače?
1: Tentokrát je to do Voznice. V tamním lesním divadle proběhne v sobotu 30. května mezi 12. a 22. hodinou již tradiční festiválek pro radost. Na pódiu se v tom čase vystřídá 11 hudebních uskupení a po 22. hodině následuje jam session. A ještě vlastně důležitá informace, celou akci provede slovem tvůj kolega Petr Bohuslav.
0: Předpokládám, že jsou k tomu nějaké webové stránky, kde si posluchači přečtou, kdo tam bude vystupovat?
1: Ano, ano, ano. To stačí zadat festiválek pro radost Voznice a objeví se tam vše.
0: Takže ještě jednou to datum?
1: Datum. Sobota 30. května a čas mezi, nebo od 12 do 22 hodin plus jam session.
0: Já doplním, že je to ta Voznice u Dobříše, aby se posluchači orientovali. A děkuji ti za pozvánku, popřeji hodně účastníků a spokojenost s festiválkem.
1: Jo, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Přepočítávám, až to bude možné, otočte se.

0: Dojeli jste do cíle.
1: Vždycky, když do studia Country Rádia dorazí František Čálek, je jasné, že si budeme povídat o dětské portě. Já tě zdravím, ahoj, je to tak?
2: Já tě taky zdravím, ano, je to tak. Zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak jak to s dětskou portou bude letos?
2: No, letos to bude zajímavé, protože jsme se dostali do polujubilejního 35. ročníku, čím se dostáváme mezi jedny z nejstarších festivalů folk country žánru u nás. A letošní republikové finále bude v sobotu 30. května, opět v Kroměříži po 9. už za sebou, v Prušinovské ulici ve dvoře vedle divadla, a opět to bude zase na dvou podích, která se budou střídat. Letos bude vystupovat dokonce 47 různých uskupení, jednotlivců, duet, skupin, takže to bude pěkně dlouhé, ale nevadí, bude aspoň hodně muziky, začínáme již 8.30, vypadá to, že soutěž by měla končit okolo 7 hodiny večer, zatímco se porota bude radit, tak ji vystřídá skupina Marien, která zahraje jako hlavní hudební host, a pak zhruba o 9 hodin by mělo být vyhlášení výsledku.
1: Vstupné je dobrovolné, takže můžou posluchači a diváci vlastně přijít kdykoliv odejít, je to tak?
2: Ano, je to volné, takže přijdou, poslechnou si, můžou se pojat po krásné Kroměříži, zase se vrátit.
1: Mimochodem hned vedle je také muzeum Karla Kryla, když to připomenu.
2: To je další věc, kdy je dohodnuto, že jako bude otevřené muzeum Karla Kryla, můžou se tam jít podívat. Ano.
1: Vesměs jsou tam dětští soutěžící, takže o nich ještě moc informací není na internetu a na podobných věcech, ale vždycky jsem si všiml, že v tom průjezdu visí krátké navštívenky či vizitky jednotlivých soutěžících.
2: Právě proto, že vlastně jsou to ještě děti mezi 7 a 18 lety, tak je jasný, že nikdo z nich nebo většina z nich ještě není příliš známá. Tak už několik let děláme to, že vizitku každého z těch 47 vlastně uskupení pověsíme do průjezdu, který musí každý projít, když jde dovnitř nebo když jde ven, a tam si mohou hosté, diváci a tak dále najít toho svého oblíbence, který zrovna třeba zaujal při vystoupení, nebo naopak někoho, na toho se přišli podívat.
1: Takže pokud posluchači, respektive návštěvníci, budou chtít vědět, kdo bude folkovou nebo countryvou hvězdou, řekněme za 5 let, protože teď je to ještě dítě nebo mladý soutěžící, tak se může přijít podívat právě na dětskou portu. Mimochodem, kde se tam vzalo těch 47 soutěžících?
2: Právě já si myslím, že tím, že dětská porta je největší festival dětských hudebníků v oblasti žánru folk country a podobně, tak je dost velká naděje, že někdo z těch finalistů se opravdu za 4-5 let někde objeví, jako se objevil Vítěz Troníček nebo Radka Fišarová, kteří kdysi vyhráli jako dětskou portu. A to, že je to největší festival, je vidět i z toho, že finalisté těch 47, o kterých jsme mluvili, vzešli z 9 kol oblastních, které byly skoro ve všech krajích České republiky od podzimu až do vlastně března, a porota každého toho oblastního kola poslala jenom ty opravdu nejlepší sem na republikové finále.
1: Já ještě poznamenám, že se soutěží hned v několika kategoriích, to ale nebudeme teď tady rozebírat. Možná ještě řekni stručně 2 jména, která to budou moderovat, protože jsou to 2 pódia.
2: Ano, tím, že jsou tyto 2 pódia, která jsou proti sobě, diváci sedí, to jako naše specialita na otočných židlích, takže když dospívají na jednou, otočí se jenom a dívají se na druhý. Na jednom pódiu stojí Jana Štěpánová, zpěvačka skupiny Jam Tour a herečka z Kroměříže, na druhém stojí Jana Richterová, folková zpěvačka, před několika lety druhá na velké portě, ve finále velké porty, vítězka notování a tak dále.
1: To naši posluchači znají docela důvěrně, hostem bude také skupina Marien, to bude až večer, takže ještě jednou, sobota 30. května, Kroměříž, a v kolik se začíná?
2: Od 8.30 do zhruba 19.00 soutěž, od 19.30 Marien a zhruba o 9 hodin večer vyhlášení výsledku.
1: Říká František Čálek, jeden z organizátorů Dětské porty. Já mu děkuji nejenom za tento rozhovor, ale i za to, jak se společně s ostatními o Dětskou portu staráš, a už se těším, protože se tam pojedu do Kroměříže také podívat. Já ti děkuju.
2: Já také děkuji, všechny vás zvu, bude to určitě super.
0: Tak hraj, dneska smutno je, tak hraj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Jste z Pardubic a okolí? A máte rádi hezké písničky? A máte rádi kafe a dorty? Tak to vás spolu s Underfolkem zvu na koncert skvělého muzikanta Honzy Přesličky, zakládajícího člena a autora mnoha písní kapely Epidemie. Naviděnou ve středu 27. května v 19 hodin v Kroskafé na třídě Míru se těší Petra Palaščáková.
2: Pokud se vám u ženských dnes a denně nedaří,

0: telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď David Benda, český hudebník, skladatel a světový šampion ve hře na pětistrunné banjo. Z muzikantů, které znáte z vysílání Country Rádia, spolupracoval například s Radimem Zenklem, Ondrou Kozákem a podobně. V tuhle chvíli ale má také kapelu, která se jmenuje Sevastelar. Já vás zdravím, dobrý den a poprosím, představte váš projekt.
1: Krásný den do Country Rádia všem posluchačům. Takže jmenuji se David Benda a rád bych vám představil skupinu, která vystupuje pod názvem David Benda and Sevastelar. Je to taková multižánrovější kapela, samozřejmě vycházíme všichni z kořenů, který máme bluegrassový a country a folku. A na co bych vás chtěl pozvat, tak je určitě koncert v Brně ke kouřícímu králíkovi, který se bude konat 25. května v pondělí od 20 hodin a hned druhý den do Zelenáčovy šopy ve Zlíně, kde budeme hrát taky od 20 hodin, tuším.
0: Najdou se nějaké informace o těchto koncertech a vůbec o vaší kapele také na webových stránkách?
1: Ano, ano, určitě pro veškeré informace mrkněte na davidbenda.com a v sekci akce máme všechny možné koncerty, kde nás můžete letos ještě vidět.
0: Takže 25. u Kouřícího králíka v Brně a 26. v Zelenáčově šopě ve Zlíně vystoupí David Benda and Sevastelar. A já za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
1: Moc krát vám děkuji a mějte se krásně, všem přeju krásný, skvělý den.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Je tady poslední hodinka nedělního folkového večera na Country Rádiu nazývaného Folkmeny. I tou vás provede Miloš Keller. Začali jsme zahřívacím kolem v podání Pavly Marianové a Johna Denvera. A pak tady byly The Folks pod vodou a také Minnesänger, jarní vítr. No a u Minnesängerů bychom se mohli zastavit. Dáme si ještě další optimistické písničky Sluný den a Barevný sen. A pak tu bude třeba Ališi nebo Rozálie. Hezký poslech.

0: Tak co s tím?
1: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Jablkoň nás provedla noční Prahu a u Jablkoně bychom se mohli také na chvilku zastavit. Dejme si dvě písničky, které ukazují šíři jejich výrazu. Jednak velmi nesmělá a potom Buď zase chvíli mladá. Jablkoň.

Buď zase chvíli mladá, a já budu mladý, a jako za mladá budem se mít rádi. Vykašlem se na děti a na tchýně a matky a vrátíme se spolu o 20 let zpátky. Já vedle tebe

krásná. A já budu krásný. A tak jako kdysi. Budem spolu šťastný. Otevřem flašku vína. Červený nebo bílý, to je jedno.

dures tú. Jinej bude život. A když nám to jde, tak budem zase mít. Pro co žít? Pro co žít? Pro co žít? Buď zase mojí ženou, a já budu tvým mužem. Je toho přece hodně, co spolu ještě můžem. Bylo by asi smutný to jednou proždy zbalit. A tak se pojďme spolu ještě jednou najít. Oči najdou oči.

a jde tělo. Láska najde lásku. A když nám to jde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Na skotské vlajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé, na cestě živé, to se zas nechat musí.

Ten, kdo byl abstinent a léta šidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou vřesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí ctít, ale nehrají Dianu.

ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netajím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme jet

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

to už jsme se dostali k zahraničnímu bloku. Tohle byly Cilla Fischer a Artie Trezisi. Předtím jsme poslouchali Pavla Dobeše, také Palečka a Janíka se Zuzanou Burianovou. No a teď si poslechneme ještě několik dalších písní ze zahraničí. The New Christy Minstrels, Rowan Gambler, také The Dubliners, Off to Dublin in the Green a The Seekers, South Australia. No a mezi skupinami Dubliners a Seekers vám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne hned po skončení této hodinky, tedy od 11 večer.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: S kým bude album týdne hned po skončení téhleté hodinky, už víte, mě nezbývá, než prozradit, že po půlnoci reprízujeme pořad, který má premiéru vždy v pátek po 19. hodině jednou za měsíc. Tentokrát vyšla řada na staropražské a prvorepublikové písničky, které se chystá tým kolem Patroly Šlapeto, tedy dostaveníško s první republikou. A úplný závěr téhleté hodinky patří Jirkovi Vondráčkovi s písničkou Z karavany pro tento týden, tedy pro tento končící týden. Písničku Z karavany pro nový týden uslyšíte v pondělí po 18. hodině a 30. minutě v rámci Čaje o 6. I nadále hezký poslech přeje Miloš Keller.
1: Písnička týdne Z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes přináším písničku již 21. týdne a je to naprostá super novinka. Věra Martinová a Tomáš Klus mají společný duet. Asi věc nečekaná, ale je to tak. Tomáš napsal tu písničku už k Věřiným loňským narozeninám, ale asi se potkal s panem prokrastinátorem a tak je to teď naopak. Písnička vychází teď, nebo vyšla, 15.5. a to znamená k narozeninám Tomáše. A naše karavana šla kolem a tak jsme měli takovou malou předpremiéru a tím pádem vám ji teď můžeme představit jako písničku 21. týdne. Prostě někdy do sebe tak věci zapadnou a kdo si počká, ten se dočká, znáte to. Písnička se jmenuje Magnetické bouře a zpívají tedy Věra Martinová a Tomáš Klus. Tak můžete psát, jestli se vám tahle písnička hodně líbí a to bude mít pak zase nějaký ten dosvuk. Třeba to bude ta, která vyhraje hlasování o nejhezčí písničku Karavany 93. A pište na mail Country Rádia, to znamená info@countryradio.cz. A teď už tedy písnička 21. týdne, Magnetické bouře, Věra Martinová a Tomáš Klus.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes na večerní poslouchání půjdeme hezky z vesela. Poslechneme si mnohdy neveselé lidské osudy, ovšem v humorném podání na albu jménem Republiky, což je z brusu nové hudební album písničkáře a zpívajícího právníka Iva Jahelky. To slovíčko hudební platí, ale chce to dovětek. Nechybí totiž ani vyprávění mnohdy bizarních právních případů z reálného života. Album bylo nahráno živě na koncertech v klubu Heligonka v Ostravě a obsahuje 15 písní, z toho 14 jich nikdy nikde nebylo vydáno. V první polovině našeho poslouchání si dáme tyto skladby proložené mluveným slovem, ale pozor, album je dlouhé a tak to mluvené slovo malinko pokrátíme. Pokud byste ho chtěli slyšet celé, je to pro vás výzva, abyste si album pořídili. A pojďme na muziku. Cikánská balada, balada o pohřebních nárocích občanky Blaškové, Radar, balada o líbacím bíkovi, Jerry, balada o smutném konci kozy Blaženy s přispěním Iceboňáka Loisy a Bitař, plus nějaké to mluvené slovíčko. Hezky se bavte.

Takže dobrý večer vám všem tady v Heligonce a dobrý poslech přeji i těm, kteří si případně budou přehrávat zvukový záznam tohoto dnešního pseudosoudního jednání kdekoliv jinde a kdykoliv jindy. Poslední dobou mám takový pocit, že tomu světu, ve kterém žijeme, přestávám rozumět. Tak bych vás rád pozval do toho svého světa, světa laskavého humoru, soudních síní a předsíní, zurebněných soudniček, perliček ze soudních, policejních a jiných úředních spisů, což je tam mimochodem podle mého názoru takové naše rodinné stříbro, neboť tento humor, myslím, nemá ve světě obdoby, neboť nemají češtinu. A já to léta sbírám ty perličky a přestože toho humoru vlastně v soudních síních ubývá, jeho jako šafránu, tak tento humor má pořád svůj půvab, tak jenom na ukázku posuňte sami, učebnicová ukázka tohoto druhu protokolárního českého humoru z rozvodu, kdy manželka uvedla, bylo zaprotokolováno. Manžel mě doma tloukl, tak jsem mu řekla, že to půjdu říct k soudu. On mi řekl, a jdu třeba do prdele, a tak jsem, pane předsedo, tady. Na pořadu toho dnešního jednání máme tedy některé kauzy, které jsem mezidobí nazbíral, zhudebnil, zpracoval. A zazní ale i nějaké to retro pro opravdové pamětníky, takže když retro, tak hned jedno retro.

Tak jsem tuhle čet, jak koroner se splet. Konstatoval smrt, však jeho soudce zvrt, když nebožka, ať vystydla, vrak by náhle obživl. I takovéto věci se dějí, bylo to tedy na internetu tato zpráva, a je pravda, že pak to vzniká docela pěkný černý humor z těchto příhod. Já ho mám rád, protože to je takové koření té právnické profese a je to i pro moji tvorbu inspirativní, tak jenom posuňte sami třeba záznam policie, který sděloval: po příjezdu na místo činu hlášený zavražděný zde již nebyl, ale stál opodál a hlasitě kašlal. Lékařská zpráva, lakonické sdělení: poškozený utrpěl smrtelné zranění, jehož léčení potrvá 6 až 7 dní. Z posudku Národního výboru na jednoho občana: jmenovaný občan je znám jako heligonista, hrající na pohřbech, kde je pro svou veselou povahu velice oblíben. A jenom z rozvodu ještě perlička, kdy manžel upřímně uváděl: manželka mi vyčetla i to, že jsem si koupil černý klobouk. Já to dělal zkrátka s tím, že kdyby někdo z nás dvou náhodou umřel, takže bych měl klobouk už i na funus. A že takové nečekané z mrtvých stání může mít i velice zajímavé právní následky, tak o tom svědčí balada o pohřebních nárocích občanky Blaškové.

Pohřební výlohy, přesně dle přílohy, desítky položek rozplétá soud. Hostina smuteční, to výdaj byl skutečný, s tím přece po právu nedá se hnout. Odměna faráře, za mši u oltáře, i rům pro hrobníka, co kopal hrob. Do rakve spodnička, i svíčka hromnička, život je hold někdy hop nebo drob.

Zdali pak a v jaké míře lze reklamovat živé zvíře? Zvíře totiž není věc a soud nepůjde vám na ruku, že má vadu, spadla klec, protože zvíře nemá záruku. Však nikdo nechce prohloupit, když od smlouvy lze odstoupit. To sice lze, ale obvykle za cenu zarputilého soudního sporu, už výsledek je vždycky poměrně nejistý na počátku, byť to třeba vypadá, že by to mohlo být jasné, jako třeba v tomto případě, kdy žalobce v žalobě situaci popsal slovy: kůň, kterého mi žalovaný prodal, byl netahavý a chodil pořád dokola, protože žalovaný mi zamlčel, že je z cirkusu. Jedno takové odstoupení projednával svého času i soud Českých Budějovicích. Předmětem té smlouvy byl plemenný bík, u něhož se záhy projevila jistá zásadní tedy vada, která vedla k odstoupení od té smlouvy. A z toho soudního spisu se podává tedy se všemi podrobnostmi příběh, který jsem nazval balada o líbacím bíkovi. Je to teda sice pravda o bíkovi, nicméně, pánové, jisté ponaučení je tam možná i pro nás a zazní v samotném závěru této tedy smutné balady.

Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.

Protokol o vypořádání majetku po rozvodu manželství a bylo tam třeba položka 81 koza. Odpůrkyně k tomu uvádí, že koza chcípla, což je možno ověřit potvrzením Národního výboru. K tomu dodává navrhovatel, tam by chcíp i pes. Svědkyně, která měla objasnit úrazový děj v jednom pracovním úraze jejího kolegy, ona to všechno řekla nepochybně pravdivě u toho soudu, ale ten přepis do toho protokolu, a to jsme tady zpátky u toho protokolárního soudního humoru, ten měl svůj půvab, kdyby tam bylo napsáno toto. Viděla jsem, jak jmenovaný vylezl na střechu chlívku a odtud pozoroval převlékající se ženy. Jedna náhle vykřikla, on se lekl a propadl se střížkou přímo mezi kozy paní Proškové. No a poslyšte tady baladu o smutném konci kozy Blaženy za přispění Eisenbuňáka Loisy.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Schmidtem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme z Brusu nové album s názvem Jménem republiky, které nahrál Ivo Jahelka živě na koncertech v klubu Heligonka v Ostravě. A musíme také dodat, že Ivo Jahelka myslí i na ty, kteří si již nemají CD na čem přehrát. Album, které obsahuje i přílohu se všemi texty písní, vyšlo totiž jednak na CDčku, ale také ve stejném obalu na USB flash disku. No a my si dále poslechneme další písně a opět i část mluveného slova. A sice... Já mám práva, ty máš práva, balada o upytlačeném Daňkovi, balada o údajné myslivecké rebelii, pasťák, balada o masopustní kobyle, sídlištní balada, jménem republiky a co se stalo na celnici.

technik Vávra, co kancelář má v rohu, tak to hlásil z okna zrovna, když šla kolem Božka. Dneska, holka, pobrali jsme mimořádnou zálohu, doufám, že ti 2000 přivez šofér Joška. Na Chomejce k tomu právě, prý stihne zajet k tobě hravě, až poveze fůru hnoje.

bude ta trofej, není sporu, což je však předčasné hodnocení. On postřelen přeskočil v oplocení. Z opory Fanda hned tím směrem vyrazil za Daňkem z

jenže v tu chvíli už se stoupolní. Jedou sem myslivci z Horní Dolní, na Fandu křičí Lojza Vaněk.

zrovna je. Za účelem zpevnění úmysl byl zjevný, že prý když mu dřevění, jo, tak zas bude pevný. Písničku mám dohránu, je to na jedno brdo, za zmrzačení

tom, že ta schůze byla nudná, podávaná minerálka značně močopudná. Rozhodnul se pokropiti na baráku panel, přijít mi u zdi rozepínal.

manželovi zatím doutal žádlivosti plamen. V zápětí pak rozčilený manžel vyběh z domu, při pohledu na ty dva hned porozuměl tomu. Proutník je ten bez kalhoten, druhý mi ho chytnul. Bez dalšího Karlovi hned ty tři pecky vytnul.

Tolik album, které patří k těm albům, která nás těší a která si rádi vyslechneme i na živých koncertech, které nebudou chybět. Jak Ivo Jahelka říká, pokud se ale na koncert nedostanete, můžete si o album napsat přímo jemu. Já už vám teď přeji dobrou noc a dodávám, že album jsme si poslechli téměř celé, chyběla část mluveného slova, o které byste neměli přijít, takže si album pořiďte. Mějte se hezky.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Žentl. Hodin je tolik, kolik právě je. Vysílá Country Radio první republika.

0: Již po 103. se vám hlásí Svobodné country rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Marta Falvisovová
2: a Robert Papoušek.
0: A co vás dneska čeká a nemine? Postavičky zašlých let zemí koruny české.
2: Další rubrika je Vaříme a kuchtíme s Anastází ingrediencí Dochutilovou.
1: A pak rubrika Vtipe vyles a pak zase zales.
2: No a nakonec soutěž o ceny.
0: Jak tak tuším, bude zase něco k uslyšení.
2: No jasně, že jo. Takže vážení a milí, nastavte uši a otevřete svou duši. Dostaveníčko s První republikou.

0: Country Radio.
1: Země koruny české mají své mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
2: To je pořád jedna a ta samá otázka. Dnes to bude. Tak, dobře Marku, dnes to bude, jak už jsme řekli, 103. díl dostaveníčka.
3: Ale on chtěl přece vědět, o kom to dneska bude, proč se na něj tak utrhuješ. Teď se přece nemůže bránit, protože tu není fyzicky. Je přece nahraný, oťásku.
2: Počkej. Ale to není špatný nápad. Ale mohli bychom si třeba takhle nahrát svoji manželku a ona by se s náma nemohla hádat. To ještě promyslím.
4: To je výborný. No,
3: to teda promyslit. Třeba by se to dalo, víš co, patentovat.
2: No tak jo, ale já jsem jenom chtěl říct, že když je to 103. díl, tak bychom si s tou trojkou mohli trošku pohrát.
3: Počkej, nemyslíš snad to, co mě teď právě napadlo?
4: No, oťásku, já bych to s těma trojkama taky nepřeháněl.
2: Hele, nechte toho vy, hambáři, já jsem jenom myslel, že bychom dneska mohli do třetice promluvit o někom, kdo už tady dvakrát byl.
4: A tak to já náhodou vím přesně, kdo to bude. Po třetí tu bude spisovatel, autor knihy Staré pověsti pražské, mistr slova psaného, pan Adolf Vénik.
2: Teda Marti, moc si toho dneska ještě neřekla.
4: No to ne, no.
2: Ale trefila si do černýho, máš pravdu. Je to Adolf Vénik. Ale zatím dost řečí a pustíme si píseň jakousi.

0: Jaro s Country Rádiem.
1: Tak, to byla taková malá vzpomínka. Ale Martičko, předávám ti slovo, abys přiblížila nám veliké náměstí staroměstské, o kterém se dnes zmiňovati budeme v řadě první.
2: No, pěkně si slova nakladl otázku, jako kdyby vypadla z notesu páně Vénigova. Tak já tedy jdu na to. Veliké náměstí staroměstské, na jehož západní straně stojí stará radnice, na východní chrám Matky Boží před Týnem štíhlé své věže k nebi zvedá, bylo a je středem života starého města pražského. Tu odedávna zbíhal se všechen ruch města, tu střídali se dějinné obrazy jasné i chmurné, slavné i bolestné, jak století za stoletím ubíhalo do nekonečného moře času.
1: Teda, Martičko, taky si hezky slova nakladla. A teď zase chvilku já. A od samých počátků města bylo toto prostranství k trhům určené. Sem nepřicházeli jen domácí lidé a venkované z širokého okolí, aby tu plodiny a výrobky řemeslné na prodej vykládali, kupujícím nabízeli. V tržiště toto známo bylo i kupcům z daleké ciziny. Po celé Evropě známo bylo tedy tržiště pražské.
3: Tak, tady si člověk o slovo říkat nemusí, prostě si ho vezme a basta. Hehe. Sem nepřicházeli jen kupci ze zemí slovanských, ale i Řekové, Židé a Arabové, aby tu nakupovali a prodávali zboží všelikého, zvláště kožešin, látek tkaných, vlněných i hedvábných, na něž tu byl dobrý odbyt. Během doby, jak město vzrůstalo, kolem toho prostranství domy se kupily a v ulice řadily, stále rušnějším stávalo se tržiště staroměstské, kde boudy a stánky vyrůstaly pro pohodlí prodavačů. Jistě také hluku tu bývalo dost a dost, vády a křiky povstávaly mezi trhovci i kupujícími, že často byřicům městským bylo zakročiti rázně.
1: A teď zase rázně zakročím já, protože slovo předávám Martičce. Prosím tě, ať stať tuto ukončí, nevzdá se mi, že chudinka by se asi ke slovu nedostala.
3: No tak dobře.
2: Ale prosím tě, oťásku, no tak já ti děkuji. Jenom jsem chtěla doplnit, že ring ten staroměstský nesloužil jen co by tržiště, ale vyhlašovány tu byly zprávy a oznámení všeho druhu, aby rozšířeny byly po městě. Sem i z radnice byřici přicházeli s vyhláškami obecními i hlasatelé královští z hradu často se dostavovali z trubači, aby veřejně provolali, co mělo uvedeno býti ve známost lidu všemu.
1: A nyní lidu všemu, posluchačstvu našemu, na vědomí se dává, že píseň zazní jakási.

0: No, tak doznělo CD.
1: Jak CD, celý CD, snad píseň z CD, ne?
0: Ale ne, CD jako cvočka zenda.
1: Jo.
0: A nyní teda nastupuje OO. Jo. Někdo by si třeba myslel 2:0, aby si to špatně nevysvětloval. No, hele, takže to raději upřesním. Dalším krásným povídáním bude povídání o orloji. Myslím si, že stroj tento staroměstský orloj zaslouží hlásku si něžného, takže Marti, můžeš spustit.
2: Ó, děkuji, staropražský kavalíre. Doma bys chtěl partnerku mlčenlivou, jak si prohlásil, nahranou a najednou mě pouštíš ke slovu, co? No?
0: Tak za prvé doma mám partnerku jinou.
2: O to já vím.
0: Za druhý vím, co budeš říkat. A za třetí ta slova budou znít od tebe sladce. Konečně posluchači to posoudí sami. Tak spust.
2: No tak dobrá. Na staroměstské radnici, na přístavku vedle hlavního vchodu, orloj se spatřuje. Umělého to díla hodinářského, které tam ke konci 15. století zřízeno bylo mistrem Hanušem, řečeným Růže. Býval už předtím na radnici orloj obyčejný. Ten mistr Hanuš předáním 3 nových částí tak zvelebil, že mu tehda rovno nebylo mezi orloji v celé Evropě. Mistru Hanušovi také zpráva orloje za kupu bílých grošů byla svěřena. Stroj ten podivuhodný ukazuje hodiny denní i noční podle času slunečního i hvězdního. Také dny a měsíce orloj udává. Východ a západ slunce i měsíce, přibývání a ubývání měsíce, postavení země k slunci a měsíci, běh planet a znamení zvěrokruhu. Na kruhové desce níže ciferníku, která za rok jednou se otočí, je kalendář. Datum každého dne ukazující.
1: Je na čase, aby další píseň zazněla, neb popis složitosti stroje tohoto si pozornosti vyžaduje, která by prodlužováním výkladu jistojistě ochabla. Takže zařaďme tedy píseň ryčnou.

0: Tak, posluchačstvo si zajisté poněkud odpočalo a pustíme se hned do další části našeho geniálního stroje času. Nad ciferníkem pod střížkou dvě okénka jsou, která otvírají se každou hodinu a v nich sošky Krista a 12 apoštolů přecházejí. Když přejdou, nad nimi v malém okénku kohout se ukáže, křídly zatřepá a zakokrhá, potom odbíjí hodiny, ale také na kamenných ozdobách po stranách ciferníku jsou figury k orloji náležející. Některé z nich při přecházení apoštolů se pohybují.
1: Tak. Je tam smrt kostlivec. Tam je viděti, který přesýpací hodiny převrací, hlavou kývá, tásně rozevírá a zvoncem vyzvání trhavě. Vedle něho Turek stojí, jenž vrtí hlavou, na znamení, že nechce jít ze smrtí. Naproti Lakomec měšcem a hlavou pohybující a vedle něho Marnivec v zrcadle se zhlížející a hlavou kroutící.
2: Přihodilo se kdysi, že ve chvíli, kdy kostlivec dásně měl rozevřené, vrabčák mu do úst vletěl a za ním zrovna dásně se sevřeli naposled. Vrabčák byl tak uvězněn. Teprve až zase za hodinu figury počaly se hýbat a smrt ústa otevřela. Polekaný vrabčák pospíšil si na svobodu. Tak také já jednou uzavírám kapitolu příhodou veselou a s dobrým koncem. Ještě dlouho by se o orloji vyprávěti dalo. Byly by to příhody veselé i chmurné, u těm chmurným lépe se vyhnouti. Leč píseň jaká z veselá hodila by se raději v tuto chvíli zařadit.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Posloucháte Dostaveníčko s První republikou.
1: Velmi pěknou historii mají také pražské kotce. Takže se pohodlně usaďte ke skleničce čehokoliv, co máte rádi, a zaposlouchejte se do jedné z pověstí staré Prahy. Mezi staroměstskou ulicí Havelskou a Rytířskou táhne se od Uhelného trhu úzká ulička zvaná v Kotcích. Za starodávna říkali kotce dvěma řadám krámků v dlouhé chodbě proti sobě postaveným. Chodba ta byla zhora osvětlená. O stavění kotců vypravuje pověst, že je vystavila paní, která vedle ve vaječném trhu krámek měla a z toho zbohatla zvláštním způsobem.
2: Haha, a teď zase já, jo. Historka tato se mi docela líbí.
3: No. Ale koukám, že Robert podlel řeči staropražské.
1: No, mu to zůstane asi.
3: Prej, historka tato se mi docela líbí. Tak schválně, zda i nám líbiti se bude.
2: Tak poslouchej. Kupovala ta paní drůbež od venkovských hokyň. Jednou k ní přišla nová hokyně z Jílového u Prahy a nabízela slepice. Paní nějaké koupila a jednu si nechala udělat k obědu. Když si potom prohlížela droby, našla v jejím žaludku zrnka zlata. Nechala zabít ještě další a všechny měly v žaludku zlatá zrnka. Paní vzpomněla si, že v Jílovém zlato se těžilo, a nedivila se více.
1: No a teď zase já.
2: No jo.
1: No jo, čekala potom, až se u ní jílovská hokyně objeví. Když ta přišla, paní od ní hned všechny slepice a kuřata odkoupila a řekla jí, ať jinému drůbeže neprodává, jenom jí. A tak paní těžila zlatý písek a domohla se bohatství. Koupila si v Praze krásný dům. Nechala pak postavit na místě krámků dřevěných krámky zděné, které potom pronajímala. Já nevím, jak to dělám, ale zase ta epizoda končí šťastně.
0: Country Radio.
4: Když stávalo u Vltavy staré podskalí, to bejvalo všem líp.

0: Příhoda veselá ze stavby mostu. Plány k mostu Karlovu provedl stavitel domu svatovíckého Petr Parléř. Při stavbě mostu udály se také některé veselé příhody. Tak poslouchejte. Povídá se, že stavitel mostu chtěje, aby Malta byla přepevná. Poradil vápno s vejci rozmíchávati. To se císaři zalíbilo a kázal, aby z celého širokého okolí vejce byla do Prahy k stavbě mostu přivážena. I přijížděly vozy z vesnic a měst, v koších a bednách přivážely vejce, kterážto u řeky skládána byla, do vápna roztloukána a rozmíchávána.
1: A jednou také přijeli tam vozy s vejci z města Velvar, poslanými podle císařova nařízení do Prahy. Když začali na staveništi vejce rozbíjeti, ukázalo se, jaký chytrý kousek velvarští provedli, aby se vejce neskazila, protože je delší dobu sbírali, tak aby cestou po špatné silnici nárazy rozbita, nevytekla, poručili velvarští páni uvařiti vejce natvrdo, a tak je do Prahy poslali.
2: A taková vejce se ovšem ke stavbě nehodila a tak z té chytrosti velvarských veselost nemalá povstala na staveništi a pověst o tom brzy po Praze a okolí se roznesla. Bylo z toho smíchu dost a dost, který stržili velvarští a dodnes se o tom povídá.

0: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i Růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingrediencii Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
1: A nastává má oblíbená část dostaveníčka. Tak, Stázičko, co pak bude dneska dobrého?
2: No jo, otázku, ale kde je? Ona tady není. Anastázie Ingrediencie, kde seš?
1: No, to snad ne. S náma bude zlé, budeme v ohladu.
3: Už letím, nebojte. Už jsem tady. No, už jsem tady.
2: Kde furt lítá?
3: Ale lítám. Drobné ptactvo jsem chytala. Dnes jsem si totiž pro vás dva nachystala něco opravdu speciálního.
1: Tak už nás nenapínej a řekni, co to bude.
3: Dnes to budou malí ptáčci v županu.
2: Čí ptáčci? Já jsem zvědavý jenom.
3: No jo, dobře. Takže, dobře obrané ptáčky nech na cibulce usmažit. Uvař 1/2 libry uzeného a libru telecího masa, nech na másle dusit, pak oboje drobnince usekej, dej k tomu 1/4 libry hovězího tuku a usekej to též. Dej k tomu 4 míchané vejce, trochu hřebíčků, citronové kůry, květu, usekej všecko a utři na míse. Dej k tomu tolik strouhané žemličky, aby to jako těsto bylo. Vymaš melounovou formu máslem, vysyp žemličkou a vylož tou sekaninou na 2 prsty tlustě. Dej ptáčky do toho, až jest plné, a zase pokličkou z toho těsta udělej a nech to v troubě zvolna hodinu péct. Omáčku pak udělej takto. Vezmi ty odřízky od telecího a uzeného masa, několik ptáčků, dej cibuli, hřebíček a citronovou kůru, pak kousek hovězího loje k tomu, nech vše na rendlíčku až do tmava dusí. Vlej na to polovic vína a polovic hovězí polívky. Připraš to s červenou jížkou, proceď a dej do omáčníku a můžeš nosit na stůl. K této delikatese více se hodí sklenka červeného vína, ale jak vás dva znám, zalejete to jistě raději pivem, co?
2: No, pochopitelně.
1: Že pivem, ale žádnou skleničkou, prostě čbánkem.
3: No jistě.
1: Mňam, mňam, mňam, mňam. To je dobrůtka.
3: No, jo.
1: No, to

0: Štipe, vylez.
1: Hele, není tady Karel, tak si můžem dovolit takovýhle. Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku. To je dobrý, ne?
2: Jo, to je dobrý. Já mám taky dobrý. U zubaře k pacientovi. Teď to bude trochu bolet. Připraven? Ano, zubař. 7 000 korun.
3: Jo, klasika.
1: To je paráda.
3: Hele, mám tady soudní. U soudu. Soudce. Víte, pane obžalovaný, že vás žaluje 37 žen pro určení otcovství? Obžalovaný. Jsem si toho vědom. Soudce. Kolik vám je let? Obžalovaný. 97. Soudce. Jak jste to pro boha mohl v tomhle věku stihnout? Obžalovaný. Mám kolo.
1: Kolo?
2: To je výborný vtip. Opravdu.
1: No. Hele, není tady náš profesor matematiky Karel. Máme pro vás matematickou záhadu, do které nám Karel nebude kecat. Tak bacha, 3 unavení dělníci pošlou malého synka pana domácího, aby jim koupil ve frcu starý, rezavý, levný budík, protože občas zaspí. Ano, každý z nich mu dal 10 korun. Takže chlapec budík sehnal a ještě dostal 5 korun zpátky. 2 koruny si dal do kapsy pro případ, že by nedostal od cesty. A vrátil jim tedy 3 koruny. Každý si vzal korunu zpět, takže investovali ne 10 korun, ale 9 korun. A teď počítejte se mnou. 3×9 = 27. 2 koruny si nechal klučina, 27 plus 2 je 29 a kde je ta koruna do 30? Matematika je podvod.
2: Já vůbec nevím, o čem mluvíš, Oťásku.
3: Ale jo, Karel by ti na to něco řekl.
2: Nevím, potom.
3: Ale na to mám ještě jeden. Víš, jaká je největší matematická záhada v kapele Patrola Šlapeto?
1: Řekni.
3: Karel Hoza.
2: To je dobrý.
1: Tak už to přebije jenom Radanovo moudro. Žena udržuje pořádek jenom proto, že je líná cokoliv hledat.
2: Cože? To je pitomost, líná žena. To je vlastně
3: já taky nesouhlasím, víš, jak dlouho hledají něco v kabelkách?
1: To jsou hodiny
2: ale
1: týdně.
2: Tohle mi někdo říct o víkendu, tak mu jednu vrazím, ale opravdu, vy mě štvete. Ale víte co, vtipe zales, to akorát tak stačilo už.
4: Na Františku v Celetný ulici uvidíš tam prkenici, poznáš ji hned na první ráz.

0: Cross Country Rádio. Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
1: Pokud jste během poslechu Dostaveníčka dávali dobrý pozor, určitě vám nemohlo uniknout, jaká zvířata prodávala na trhu Hokyně z Jílového u Prahy. Takže za prvé králíky, za druhé krůty, za třetí slepice a nebo za čtvrté kozy. Opakuji, za prvé králíky, za druhé krůty, za třetí slepice, za čtvrté kozy.
2: A své odpovědi posílejte na e-mail promus@centrum.cz. 1.5. a 13. správně odpovídajícího odměníme naším CDčkem.
1: No a pokud vylosování nebudete, tak nezoufejte, příště odměníme všechny, co odpovědí špatně.
2: No těma, to se ti teda, Roberte, povedlo. Není to špatný nápad, odměnit každého špatně odpovídajícího. No. Hlavně, aby jsme měli dost obálek, to se pošta nažvejkne.
3: Je na čase, vy vynálezci, abychom se rozloučili s našimi posluchači. Tak tedy krásné poslední dny květnové, milí posluchači.
1: Radostnej červen i červenec.
2: Užitečnej srpen i srpenec.
3: Zkrátka, ať se spolu setkáváme každý měsíc, třeba i v ty měsíce, které si do konce roku naši mudrcové ještě vymyslí.
2: A loučí se s vámi Oťas Litovický,
3: Marta Falvisovová
1: a Robert Papoušek.
2: Takže za měsíc

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

vlastních věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám. Tam někde na ledových

35 hodin už trvá má poslední rally. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Je mnoho věcí, které činí z chlapce muže. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lítka kolem jdoucích dívek, cigareta potají vykouřená, knoflíky v manžetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti a mužství. Každý, kdo chce být vážen, přikryje temeno, aby si dodal důstojnosti. Diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, umělci, fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodu, revizoři, ti všichni si zajišťují kloboukem úctu. I státní instituce nedovolí svým členům být na ulici prostovlasí a vystavit se tak posměchu. Vzpomeňme jen přilet požárníků a slušivých čapek vojska. Jako ostatní chlapci mého věku a vzrůstu toužil jsem tehdy i já nesmírně po klobouku. Proto jsem se zaradoval, když týden před mými narozeninami rozrazil opilý nevlastní otec dveře do mého pokoje a zasténal. Co chceš jako dárek od očíma, Vašíku, abyste mě zase s mámou nepomlouvali, že všechny peníze prohraju v kartách s hrobníkem. Ani v této dojemné chvíli jsem nestratil orientaci a tvrdě zasmečoval. Chci klobouk, otčíme. Všem chlapcům z naší třídy už hlavy zdobí. Otčím se zarazil. Bylo vidět, že počítal s nějakou drobností a volbu dárku nabídl jen v opilecké píše. Snažil se získat čas. Opravdu? Všichni mají ve třídě klobouky? Všichni. Až na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, že vždy nový klobouk propálí. Změř se, poručil oči. Měl jsem 36,5. Pěstoun zklamaně protáhl tvář. Kolik stojí taková rádiovka? Otázal se po chvíli. Chci klobouk, popravil jsem jej. Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější prstěný s modrou stuhou pořídíš za 75 korun. Otec se chytil stolu. Svůj týdenní výdělek mám vložit na tvoji hlavu. Máš přeci týdně přes 300, nevlastní tatíku, podivil jsem se. To mám, ale víš, co dneska stojí rum? Já si o klobouk neříkal, šeptl jsem zlikaje. No dobře, dobře, netvrdím, že ho nekoupím. Jenom se mi zdá dražší než alkohol, který nehřeje jistě o nic méně. Ale děvčata, jak se budou za mnou otáčet, až klobouk nasadím? Klobouk, klobouk, bručel očím. Kdybys měl na hlavě čberdechtu, otočí se i chlap. Asi z koupě sejde, máš dost vlasů, ještě by ti slezli. V tom se otevřely dveře a vstoupila maminka. Že hraješ karty, Arnošte, pravila k otčímovi, to jsem spolkla. Ale aby se u řezníka chlubil hrobník, že mu dáváš za každou hru 20 korun, když kerece, to nesnesu. Co pak vlastně koupíš Vašíkovi k narozeninám? Klobouk přeci, právě se zde domlouváme. Maminka roztála. Jsi hodný, Arnošte. Chceš k večeři svoji pochoutku? Opravdu? Budou brambory s rumem? Rozářil se očím. To bych mohl pozvat i hrobníka. Toho nikdy, rozhodla matka. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčko. Druhý den, jakmile se otec vrátil z muzea, kde měl dobře placené místo na Andrtálce, vydali jsme se do města pro klobouk. Cestou jsem vyprávěl o nových modelech za 85 korun, ale v krámu převzal iniciativu pěstou. Chceme klobouk, poručil. Ať sluší a moc nestojí. Při pohledu na mne se prodavači rozklepali nohy. Nesmíte se zlobit, ale na pána asi nic mít nebudu. Jak to? Rozčílil se otčím. Výklad je plný vzorů. To ano, ale elipsy nevedeme. Pěstoun to vztáhl jako urážku na sebe. Chcete se posmívat hlavě mého synka? To nechci, ale z obchodního hlediska vidím, že není nejkulatější. Čtete noviny, vy kramáři? Rozčílil se otčím.
Víte, že máte před pultem hrdinu, který v 10 letech běhl mezi dva vlaky a vlastní hlavou zabránil katastrofě? Vedoucí padl na kolena. Vybírej, vlakový hrdino. Sám ti nad párou elipsu sformuji. Začal jsem zkoušet. Pára šla naplno, ale žádný klobouk mi nepadl. Prodavač byl zoufalý. Pak si vzal očima stranou a chvíli si cosi šeptali. To je ono, dobrý muži, zvolal pěstoun. Vzal mě za ruku a vyvedl z krámu. Uronil jsem slzu. Neboj se, Václave, klobouček bude, řekl otčím. Jenom ti trochu narovnáme hlavičku. Před nádražím jsme se zastavili. Otec zašel do přednostovy kanceláře. Za chvíli zavolali i mne. Je to skutečně on, zvolal přednosta. Porovnávaj moji podobu s fotografií na zdi. Pohladil mne, raději po rameni. Před lety pomohl železnici, dnes železnice pomůže jen. Pak vydal nádražním rozhlasem pokyny. Na kolej číslo 3 přistavte 2 vlakové soupravy. Směrem od Prahy a ku Praze. Otčím se šťastně usmál. A teď, Václave, zbývá, aby sis to dobře vyměřil. Náraz musí jít z protilehlých stran tvého oválu. Sešli jsme na nástupiště. Zpráva o rekonstrukci pověstné srážky se zřejmě rozkřikla, protože kolem kolejí bylo plno. Situace nabývala na dramatičnosti. Vlaky se rozjeli, diváci stichli, já tam skočil a perón propukl v nadšení. Po zdařilém nádražním show jsme s otčímem 17.55 vstupovali znovu do kloboučnického závodu. V hlavě mi sice trochu hučelo, ale přesto jsem zřetelně slyšel, jak prodavač jásá. Výborně. Výborně, mladý muži. Čtvereček už sformujeme daleko lépe.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.